piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slangu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966, tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první, to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce Zatratí, které se přezdívá Cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička Perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Bajera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity, použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

Místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou desít, já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, nežli dnes někam jít, páš mě zmáhá.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s ní. Co to

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Two Darned Hutt.

Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Matuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, dokonce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a
0: vždy
1: my se
0: dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím
1: takže,
0: hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Hmm. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel,
3: pana Fialu. No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane.
2: Je
9: vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jíst škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. V obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem dolní. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal ženě několikrát, nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé síry, no taky dobrý.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme dobře zapsáno, díky. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou, mm-hmm, a paní Sasky, že je pořád stejná.
2: Děkuji. Saský Jů jste měl díky říct po vašem.
4: Děkuji.
2: Tak jo. Lichotka z Hané.
6: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím paní Sasky Burešovou.
4: Já vás taky.
7: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já taky.
7: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Už ještě vydržte.
2: Dobré
4: tuším
2: odpoledne.
8: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
8: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
8: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
9: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
9: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
9: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano, děkuji.
9: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. Ať se vám daří. A
4: moc děkuji.
9: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
10: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
10: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
10: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
10: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket? Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čublíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. Samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A hlavně, taky to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla bych sem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu má

0: Zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek.
1: Brzděte motorem!
0: Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
2: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
3: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
2: Pavel Kučera přeje nejen Saskii, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
3: Krásné léto a těším se na vás.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lidé v 680 bytech v Nejtku na Karlovarsku nebudou odpojení od tepla. Majitel domu zaplatil dluh dodavateli. Bateriové úložiště v lokalitě Lipnice u Sokolova má mimořádné bezpečnostní jištění. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů. Jsou tady ranní zprávy, Alenka Poláková. Nájemníkům dvou panelových domů v Nejtku na Karlovarsku nehrozí odpojení od tepla a teplé vody. Od 25. srpna je chtěla přerušit společnost ČES Teplárenská kvůli dluhu majitele budov společnosti Metalis Nejdek. Firma ale nakonec dlužnou částku zaplatila a obyvatelé 680 bytů tak zatím odpojeni nebudou.
2: My se už chceme odstěhovat, protože tady už to je fakt do nekonečna.
3: Jedna z obyvatelek domu, paní Alena.
4: Jak dlouho tady bydlíte?
2: 12,5 let. No, ale pořád se chodí, něco děje.
5: Podle jednatele společnosti Metalis Nejdek Stanislava Gregora vznikly dluhy za dodávky tepla proto, že dodavatel oznámil skokové zvýšení cen pro letošní rok až v polovině ledna.
6: A my jsme museli dodržet zákon a zvedli jsme služby, to vyšší topení, až od května.
5: I když majitel domů dluh zaplatil, podle regionálního mluvčího skupiny ČES Karla Samce, společnost řeší neplnění platební povinnosti opakovaně. Z Nejtku Monika Červená, Český rozhlas.
0: V lokalitě Lipnice u Sokolova začíná pracovat největší bateriové úložiště v Česku. Sloužit má především k bezpečnosti a stabilitě energetické sítě. Uzavřený areál hlídá hned několik bezpečnostních systémů. Kamery s vysokým rozlišením s napojením na zásahový tým. Areál je zajištěný proti požárům i kybernetickým a teroristickým útokům. Pokračuje vedoucí provozu areálu Miroslav Rohla.
7: Každý ten kontejner s baterkou má v sobě dvě čidla, jak kouřové, tak teplotní, a ta čidla se mezi sebou porovnávají, hlídají. Potom nad náma je tolik vedení a jímače, že je to atmosférické přepětí. Kybernetická bezpečnost, kdy pracujeme po optice proti vlastnímu terminálu a nemáme žádnou GSM bránu.
0: Výstavba bateriových úložišť bude na Sokolovsku pokračovat příští rok v areálu hnědouhelné elektrárny Tisová. Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. Ta sledovala 5 let své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
8: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
9: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivá, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, to, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
8: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko.
1: Sport.
0: Od víkendového kola fotbalové šance ligy můžou kluby na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty, které uplynuly od jeho začátku. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Pravidlo upravila na základě změny předpisů Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Prvoligové i druholigové kluby ale nemusí novinku na stadionových časomírách využít.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povene slabý přes den mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Hezké dobré ráno a bezproblémové vstávání přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání neboli dobré ráno s datem 20. srpna. O jeho rozjezd se nám postará písnička od Petra Muka a po ranní anketě s dětmi Ahoj rádio uslyšíte v prvním ranním příspěvku o tom, že české firmy zaměstnávají tisíce Filipínců, ať už je třeba ve výrobě nebo na stavbách, ale čím dál častěji i na kvalifikovanějších pozicích. Některé firmy ale narážejí na problém. Filipínci, kterým zaplatili náklady spojené s přesunem do Česka, totiž po půl roce odejdou jinam. Podrobnosti přidáme už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro. Je 5 hodin a 6 minut.

0: Jak to, že Čech v rozhovoru se Slovákem nepotřebuje slovník ani tlumočníka?
1: Protože si rozumí. Protože nejdřív byli u sebe ty dva státy.
2: Že prostě jsme byli u sebe a dřív si rozuměli normálně a vydrželo to až do dnes.
3: Že protože je skoro stejná ta řeč.
4: Třeba když si povídají, tak se hodně rozumí, protože ty dva národy byly spolu, ale Slováci mluví jenom o trošku to jinak, jenom o trošičku.
5: Že oni se naučili ve škole třeba ten Čech a anglicky, anebo ten jiný stát si naučil česky.
6: Třeba se znají a ten druhej zná povídat ten jazyk.
7: Protože předstírají, že tomu rozumí.
8: A

0: počasí.
1: Hezké ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrt na šest, venku máme polojasno a teploty se aktuálně pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. No a dnes se čekejme polojasno až oblačno, odpoledne a večer od jeho západu pak místy přehánky a bouřky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách od 18 do 21 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: zpěvačka Anaka se nám také zapsala do začátku našeho ranního vysílání a já vám přeji pěkné čtvrteční ráno. Za 10 minut bude 17:30. Filipínci patří v Česku v posledních letech mezi nejžádanější zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii. Úřady práce jich na našem území evidovaly letos v březnu už skoro 15 tisíc. Podle filipínských pravidel jim musí zaměstnavatelé v Česku zaplatit letenku, ubytování a další náklady, pokud je tedy chtějí najmout. A Filipínci přitom můžou snadno změnit práci. Podle evropských pravidel totiž můžou u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku.
1: My máme příklady, stalo se nám třeba u jednoho zaměstnavatele, že mu odešlo 100 lidí.
2: Popisuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare, která filipínské zaměstnance zprostředkovává. Většinou ale podle ní Filipínci odcházejí v daleko menším počtu. Podle analýzy Ministerstva práce z loňského roku, takto krátce po příjezdu do Česka mění zaměstnání až 10% z nich. Nejčastěji kvůli lepší finanční nabídce, popisuje Martin Jánský ze Svazu personalistů.
3: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
2: Filipínci jsou v Česku žádaní hlavně v průmyslové výrobě, ve stavebnictví nebo v logistice. Do Česka se ale dostávají i přes program Ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jen do července v něm letos přibyly 4000 Filipínců. Firmy v programu nesmí například porušit v posledních 2 letech žádné právní předpisy a Filipíncům navíc musí zaplatit výdaje za desítky tisíc korun, jako letenku, ubytování nebo třeba školení, pokračuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare.
1: A vedle toho je nějaký zaměstnavatel, který neprošel tím programem, on si počká, až ti zaměstnanci se tady zaučí, po 6 měsících třeba ho navštíví na ubytovně, nabídnou o 1000 korun víc, třeba ve mzdě a tam je zaměstnance přetáhnou.
2: Pracovní víza dostávají Filipínci nejčastěji na 2 roky, právě proto firmy nechtějí, aby jim předčasně odcházeli. Filipínci často zůstávají ve vlastních komunitách a k nabídkám práce se dostávají právě přes známé z nich, popisuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: To je možná problém celkově některých těch nelegálních agentur a agentur, které vlastně zneužívají té situace cizinců, kdy jim nabízejí podmínky, které se pak ukážou, že nejsou tak dobré. Jsou i případy, že Filipínci se vracejí zpátky.
2: Firmy můžou odchodům Filipínců podle Vojnara předcházet třeba tím, že jim pomáhají s problémy, se kterými se můžou setkat. Řešením by bylo taky prodloužení 6měsíční lhůty, kdy musí u původní firmy zůstat. To se ale podle Ministerstva průmyslu teď nepřipravuje. Někteří zaměstnavatelé se snaží Filipínce udržet protizákonně. Radiožurnál v červnu upozornil na síť nechtových studií na Ostravsku. Filipínky tam museli podepsat dohodu o dluhu, který by měli povinnost zaplatit, pokud by odešli dřív než za 2 roky. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V lokalitě Libnice u Sokolova začíná pracovat největší bateriové úložiště v Česku. Sloužit má především k bezpečnosti a stabilitě energetické sítě. Uzavřený areál hlídá hned několik bezpečnostních systémů. Kamery s vysokým rozlišením s napojením na zásahový tým. Areál je zajištěný proti požárům i kybernetickým a teroristickým útokům. Karlovy Vary začnou opravovat silniční most v Mariánsko-Lázeňské ulici u Březové. Silnice bude kvůli pracím úplně uzavřená. Objízdná trasa povede přes Březovou ulicemi Hamerská a Staromlínská. Oprava má skončit na konci října. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů opravují restaurátoři varhany. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se tentokrát týká rekonstrukce dřevěných prvků. Za celkovou rekonstrukci varhan zaplatí spolek přes 3 miliony korun. Radiožurnál je podle Radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice Českého rozhlasu zaznamenaly od ledna také rekordní poslechovost. Maďaři dnes slaví Den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Pétera Maďara. Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí Gauffové 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která prohrála s Američankou Anisimovou ve dvou setech. Jedinou českou nadějí na postup mezi nejlepší ženskou osmičku je tak Sára Bejlek. Ta se postavila na kurt po 4. hodině ráno a její soupeřkou je Běloruska Sabalenková. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená Chodská ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 6:30 a my se opět vrátíme k hudbě a k písničkám, co nestárnou. A po Karlu Gotovi a Josefu Lauferovi pak nahlédneme do výběru aktuálních a očekávaných událostí. No a věřím, že vás potěšíme i dnešními tipy, jak si užít volný čas. Tak buďte s námi.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už...

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do čtvrtečního rána s datem 20. srpna a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Horní parlamentní komora, v níž má většinu opozice, proto pravděpodobně novelu zamítne. Koalice má však ve sněmovně dostatek sil na to, aby senátní veto poté přehlasovala. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Christianem Mickovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Timčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska a pomoci tak Severní Makedonii v přístupových jednáních s Evropskou unií. Balkánská země usiluje o vstup do 27 od roku 2004. Přístupové rozhovory pak začaly před 4 lety. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvykle. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu. Ten se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a postarat se, aby náhon se nezroutil. Práce potrvají minimálně rok. A výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Za 3 minuty bude 6:15.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme vám krásné ráno všude tam, kde ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Už za malou chvíli vám v dobrém ránu nabídneme pár tipů a rad, jak strávit volný čas, ale teď to pro vás máme dnešní předpověď počasí. V našem regionu je polojasno a teploty se nám pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia a čekejme polojasno až oblačno, odpoledne a večer od jihozápadu pak místy přehánky a bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 18 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná. Je 3:45 a 2 minuty. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut bude 6 hodin, a kam vás dnes pozveme? Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu Městské knihovny Ostrov. A nebudou chybět ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. Sokolovský klub Alfa nabídne od 19 hodin večer otevřené diskuze o kriminalitě, spravedlnosti a důsledcích lidských rozhodnutí. V pořadu nazvaném Mezi činem a následkem uslyší návštěvníci dokumentaristku Martinu Eretovou, zástupce policie České republiky a vězeňské služby. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je klavírní recitál v Městském divadle. Začíná ve 20 hodin a zazní na něm kromě Chopinovy hudby skladby Eduarda Griega a Sergeje Rachmaninova. Přední česká malířka Ivana Lomová představuje v karlovarské Becherově vile soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary,

0: zprávy.
1: Karlovarský kraj nechává zpracovat studii na využití bývalého rašelinového pavilonu v Císařských lázních. Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena z Nejtku na Karlovarskou u soudu pokutu. Senátem neprošel zákon o státních zaměstnancích ani znovu zavedení EET. A dnes bude polojasnoš oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj pokračuje v monitorování spodní vody, která prosakuje do suterénu rašelinového pavilonu v Karlových Varech. Historická památka je součástí nedávno zrekonstruovaných Císařských lázní a kraj do budoucna připravuje jeho záchranu. V současné době zadal studii, která by měla vyčíslit náklady na rekonstrukci a zvážit možné využití objektu. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: No v současné době my hlavně teda primárně monitorujeme spodní vody, to byl vlastně ten materiál v radě, ta spodní voda tam vytéká a zadali jsme zpracování studia projektu, aby jsme věděli vlastně, co by tam mohlo být a hlavně kolik to bude stát. Ale nicméně nechceme s tou udělat pasivní budovu, protože řešíme i, čemu by mi dále mohlo sloužit, třeba k nějakému potkávání, setkávání a podobně.
1: Žena z Nejtku na Karlovarsku dostala pokutu za prodej nebezpečných syntetických kanabinoidů. Informaci přinesl server Seznam zprávy s tím, že soud uznal ženu vinou z šíření toxikománie a udělil jí pokutu 27 000 korun, protože právě prodávala produkty se syntetickým kanabinoidem. Výrobky byly dostupné komukoliv bez věkového omezení. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
3: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
4: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
3: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
5: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
3: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brain Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
6: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
1: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 proti Švédsku. První turnaj sezony hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby zátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se na 121. kilometru u Jenišova na Karlovarsku ve směru na Cheb srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Stačí několik vteřin a může vzniknout popálenina. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě řešili 5 případů popálenin na těle od rozpálených povrchů. A my si o tom povíme více v reportáži, kterou jsme pro vás připravili. A taky budeme blahopřát, povídat si s meteorology a poslouchat písničky, které máte rádi. No a hned v začátku další hodinky Dobrého rána vzpomeneme na Karla Zicha a prostor dáme i slovenské hudební skupině No Name. Tak ať se máte s námi hezky, máme 5 minut po 6.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: a 13 minut a do dnešního rána s datem 20. srpna se probouzíte s Českým rozhlasem Karlovy Vary. A pokud máte dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci a blahopřejeme k narozeninám také české spisovatelce a profesorce bohemistiky Sylvii Richterové, která slaví 81. narozeniny. 54. oslaví český herec a moderátor Vlasta Korec. Britský zpěvák, známý především ze skupiny Led Zeppelin, Robert Plant, slaví 78. narozeniny a 74. oslaví herečka slovenského původu Hana Gregorová. Na dnešní den připadá Světový den komárů a svátek má Bernard. Bernard je mužské křestní jméno germánského původu, vzniklo spojením výrazů pro medvěd, bear, a pro tvrdý, drsný, hard, tedy s překladem drsný jako medvěd.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak tuto krásnou písničku Mike'a Oldfielda naspívala velšská zpěvačka Bonnie Tyler, které v pondělí dali fanoušci poslední s Bohem a rozloučili se právě s touto poprokovou hvězdou 80. let, jež připomenu, zemřela 8. července v portugalské nemocnici. Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6.18 a to je ten nejvyšší čas pozvat mezi sebe meteorology.
1: Počasí.
0: Po telefonu zdravím do Plzně meteoroložku Petru Polívkovou. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jaké máme ráno tady u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak to ráno je bezesrážkové a oblačnost tam nějaká je, máme oblačno až polojasno, teploty se nám pohybují kolem 14 stupňů Celsia.
0: A jak se bude pak počasí vyvíjet přes den?
2: S tou oblačností to bude podobné, budeme mít po celý den polojasno až oblačno. Srážek moc nebude, jen ojediněle se budou objevovat přeháňky, výjimečně se může vyskytnout i nějaká pouška a nejvyšší teploty nám vystoupají mezi 23 až 26 stupňů Celsia, na horách tam by mělo být někde kolem 20 a zpočátku bude foukat slabý vítr, ale během dne trošku zesílí na mírnýho západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Petra Polívková. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Skupina Mandraže na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a tam, kde jste si nás naladili, přeji ranní pohodu a příjemný poslech našeho dnešního dobrého rána. A to teď vyplní zajímavá reportáž. Rozpálený beton, asfalt anebo dlažba, tak to jsou příklady povrchů, které můžou při tropických dnech způsobit hluboké popáleniny, třeba na chodidlech. Při vysokých teplotách můžou dosáhnout až 70 stupňů Celsia. Popálenina na lidské kůži pak vznikne do minuty, někdy i do několika vteřin. Jenom lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě zaznamenali 5 takových těžkých případů. Z toho jeden řešili u dítěte.
1: Našel jsem ten vozeček důchodcovský, ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, protože tam mám nějaký problém, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si ošoupal kůžičku až do masička, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická, bolí ta potvora. Po tím zákroku jsem se probudil, tak já vím, o 1:45. No a do 11 hodin jsem myslel, že zešilím. A blbě se to hojí. No tak ty nohy jsou dost k nepoužívání, že? A zase budu fešák dopravek, protože to, co držím futy diety, když musím jít na to práci.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se ta kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá a tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Nejvíce ohrožení jsou diabetici, lidé s poruchou citlivosti dolních končetin a děti.
3: Ono se stává často dost, že tam vběhne dítě, nic zlého netuše a teď se mu to začne lepit na nohy a ono není skoro schopno odsud odejít. Potom jsou to lidé s nějakou neřestí, abuzu z alkoholu, abuzu z drog, kdy usne třeba na lavičce s nohama na zemi, usne a probudí se a plosky jsou popálené.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Tam se nehledí na sterilitu, rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení. A tam je každý milimetr velice, velice znát.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: ČEZ Teplárenská zatím neodpojí od tepla a teplé vody 86 bytů v Nejtku na Karlovarsku. Společnost nájemníky před několika dny informovala, že dodávky přeruší od 25. srpna kvůli dluhům majitele domů, kterým je slévárenský závod Metalis Nejdek. Majitel nakonec dluh zaplatil. Vodní nádrže v Karlovarském kraji letos mají nízké přítoky. V červenci přiteklo do nádrží zlomek dlouhodobých hodnot pro tento měsíc. Například hladina v nádrži Březová na řece Teplé klesá k hranici nutné pro zachování života v přehradě. Povodí Ohře proto zvažuje snížení minimálního průtoku v řece. V Abrtamech na Karlovarsku instalují nové podzemní kontejnery. Ty se budou otevírat za pomoci čipů, které si občané vyzvednou na městském úřadě. První dva budou zdarma a další si občané budou moct zakoupit. Za práce město zaplatí asi 1 000 000 korun. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty a medailisty z nedávných světových šampionátů. Pozvání přijali mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič a taky šampioni ve vodním slalomu Tereza Knoblová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš. A dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřka, teploty do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se na 121. kilometru u Jenišova na Karlovarsku ve směru na Cheb srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranné složky a na výjezdu 154 D6 ve směru na Cheb u Dolních dvorů nabouralo osobní auto do svodidel. Vozovky jsou po nočním dešti kluzké, jeďte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Také si rádi užíváte krásné teplé letní večery u vody a také vás občas dohánějí k šílenství malí neodbytní tvorečkové, kteří si brousí sosáky na vaši krev. Tak těžko říci, jestli to budete považovat za důvod k oslavě, ale 20. srpen je světovým dnem komáru. Byl založen na památku objevu britského lékaře Ronalda Rosse, který v roce 1897 prokázal, že samičky komárů přenášejí malárii. No a také za tento objev dostal v roce 1902 Nobelovu cenu za medicínu. Tak tolik malé připomenutí, je 6:30 a 3 minuty a v dobrém ránu se vracíme opět k muzice. Zahrají nám Rangers, teď zaspívá Jan Kalousek, no a taky se dozvíte, jaké hosty jsme si pozvali do studia. Tak ať se vám pěkně vstává do dnešního rána.

0: Hezké dobré ráno, ranní společnost vám dělá Český rozhlas Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste s námi. Za 5 minut bude 6:45 a po písničce si povíme, jaké bude počasí, ale nejprve prozradím, jaké hosty pro vás dnes budeme mít ve vysílání a o čem si s nimi budeme povídat. Tak po 10:00 vás pozveme na letecký den do Chebu, který se uskuteční už příští víkend. Nejen o jeho programu nám podrobně povypráví provozní ředitel Jiří Pěč. No a po 15:00 se pak vypravíme do zaniklé osady v srdci Krušných hor, do osady Königsmühle u Loučné pod Klínovcem. Zítra v sobotu se tam totiž uskuteční už 15. ročník Landart festivalu, který ve 2 dnech nabídne umění, hudbu, divadlo, přírodu a taky setkání lidí, kterým není osud Krušných hor lhostejný. Hostem dobrého odpoledne bude po 15:00 filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček, tak ani to si nenechte ujít.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: oblačno až polojasno a teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá čtvrteční ráno v našem regionu a odpoledne pak čekejme ojedinělé přehánky a nebo bouřky.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno a ojediněle se budou objevovat přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Denní maxima dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme 18 až 21 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za půl minuty bude 7:15.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
6: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
5: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století Tebou mě baví svět.
7: No vážení přátelé, to máte tak?
5: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary dnes uzavřou silnici v Mariánsko-Lázeňské ulici u Březové. Dobrovolníci z celého světa pomáhají na Šumavě zadržovat vodu v krajině. Rodiče nejvíc plánují za školní pomůcky zaplatit do 3000 korun. Problém s jejich nákupem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřka, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, u zpráv při Lenka Poláková. Karlovy Vary dnes začínají opravovat silniční most v Mariánsko-Lázeňské

0: ulici U Březové. Silnice bude kvůli pracím úplně uzavřená. Objízdná trasa povede přes Březovou, ulicemi Hamarská a Staromlýnská. Oprava má skončit na konci října, říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
1: Most je už v nevyhovujícím technickém stavu, objevují se závady jak na klenbě, tak na svrchní stavbě, včetně římsy, a ty všechny musíme tedy opravit, aby byla zajištěna nosnost toho mostu.
0: S obnovou mokřadů na Šumavě pomáhá v těchto dnech 50 dobrovolníků z celého světa. Projekt organizace Na mysli, zaměřený na zadržení vody v krajině se v chráněné krajině, letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku.
2: Během týdne se dobrovolníci zapojí do prací kolem Horské Kvildy, potom budeme mít 2 dny práce na Křemelné, je tam i práce na Nových Hutích.
3: Vysvětluje Stanislava Tomková z organizace Na mysli. Pomoc dobrovolníků vítá i správa Národního parku Šumava, doplňuje vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.
4: Jsme velmi rádi, že nám pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
3: Dobrovolníci budou s obnovou horských rašelinišť a mokřadů pomáhat do 22. srpna. Ze Šumavy Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 000 korun. Naopak přes 5 000 korun jen pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1 000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek předškolním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se proto snaží šetřit dopředu a pokud to nejde, omezují další výdaje.
5: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
0: Diakonie proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Iránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Irán. Sport. Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly. Mezi muži dohrál Jakub Menčík. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se na 121. kilometru u Jenišova na Karlovarsku ve směru na Cheb srazila 2 osobní auta. Na místě jsou záchranné složky a na výjezdu 154 D6 ve směru na Cheb u Dolních dvorů nabouralo osobní auto do svodidel.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kam teče voda z vodotrysku? No, tak to je otázka. A tu jsme nachystali pro naše nejmenší posluchače a respondenty naší pravidelné ranní ankety Ahoj rádio. Tak si počkejte na to, co nám na ní odpoví. Máme 5 minut po 7 hodině a čtvrteční Dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Michala Davida a skupiny Olympic. A v dalším příspěvku Dobrého rána pak uslyšíte o tom, jak se v Mariánských Lázních včera lidé rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Mše se zúčastnila v kostele na Nebevzetí Panny Marie asi 50 lidí a další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Tak zůstaňte i nadále spolu s námi.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kam teče voda z vodotrysku?
1: Zpátky, dolů, trošku ven.
2: Nebo že to jde furt dokola, jedna voda furt dokola.
3: Do kanálu.
4: Já myslím, že do nějaký nádrže na vodu a pak to zase koluje furt ta voda.
5: Že je tam nějaký přístroj a ono to jako strčí nahoru tu vodu a furt to stříká takhle dokola.
6: Jakože to třeba vystříkne a ono se to nějakou trubkou vrátí a furt to takhle dokola stříká.
7: Já si myslím, že jak vystříkuje ta voda z té fontány, takže to ono jde do toho, do té mísy, jak je v tom prostě ta z toho kamene a že potom tam je taková trubka velká a to jde zase do té sochy a z té sochy to vystříkne zase.
8: Že

0: počasí.
1: Ladíte rádio vašeho kraje, je 8:15 a ranní obloha je oblačná až polojasná a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. No a dnes čekejme polojasno až oblačno, ojediněle se mohou objevovat přehánky, výjimečně se může vytvořit i bouřka. Denní maxima dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 18 až 21 stupňů. Vaneslabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Také činasky nám hrály do noty a s vámi a pro vás ranní proud pohodové hudby na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání, taky ze satelitu přes družici Astra, anebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za 8 minut bude 7:30. V Mariánských lázních se včera lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Na mši do kostela na nebevzetí Panny Marie přišly desítky lidí.
1: Scházíme se dnes v kostele na nebevzetí Panny Marie, abychom se naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem.
2: Začíná zádušním mši farář Řehoř Pavel Urban.
1: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si nepřál, abychom dnes nad jeho náhlou smrtí truchleli. Naopak by si přál, abychom vzdali hold jeho životu, který se vždy snažil žít naplno.
2: Dřevěnou rakev z ostatky spisovatele zdobila kytice rudých růží. Kolem bylo mnoho věnců a květin, které přinesli smuteční hosté a Páralovi příznivci. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
3: Znala jsem ho opravdu jako výjimečného člověka, nejen jako spisovatele, ale byla s ním veliká legrace, i v podstatě jako muž byl skvělý. Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. V podstatě berly dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před lidmi, před davy lidí. Uspořitelný přímo.
2: Rozloučit se přišla také zdravotní sestra Libuše Ambrózy, která Vladimíra Párala ošetřovala na interním oddělení nemocnice v Chebu.
4: Povídala jsem se s ním o panu Hrabalovi, protože toho mám plnou knihovnu doma. A potom jsem mu přinesla takový list a napsal mi tam věnování nejlepší čeští spisovatelé s otazníkem Hrabal, Páral, Bogan a Vladimír.
2: Od poloviny 90. let pobýval střídavě v Praze a v Mariánských lázních. Páralův vztah k lázeňskému městu popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš.
5: Vladimír rád, strašně rád komunikoval s místními lidmi, řešil jejich starosti, povídal si hlavně s krásnými ženami, které potkával tady. Mariánské lázně nazýval Velké líbeznice. Protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
2: Máte na sobě slavnostní uniformu?
5: Vladimír vždycky říkal, Jaroušku, já bych tě strašně rád viděl v uniformě, ale nikdy nebyla příležitost, abych v uniformě byl, jo. Takže snad teďkon se na mě zhora dívá a vidí mě.
2: Vladimír Páral napsal 21 knih, mezi nimi romány Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice nebo Milenci a vrazi. 7 jeho děl se dočkalo filmového zpracování. Z Mariánských lázní Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V lokalitě Lipnice u Sokolova začíná pracovat největší bateriové úložiště v Česku. Sloužit má především k bezpečnosti a stabilitě energetické sítě. Uzavřený areál hlídá hned několik bezpečnostních systémů. Kamery s vysokým rozlišením s napojením na zásahový tým. Areál je zajištěný proti požárům i kybernetickým a teroristickým útokům. Karlovy Vary dnes začnou opravovat silniční most v Mariánsko-Lázeňské ulici u Březové. Silnice bude kvůli pracím úplně uzavřená. Objízdná trasa povede přes Březovou ulicemi Hamrská a Staromlínská. Oprava má skončit na konci října. Akce Den nezávislosti Ukrajiny neboli Společně proti okupaci připomene vpád tehdejších spojeneckých vojsk do Československa v roce 1968. Program ve volnočasovém areálu Meandr v Karlových Varech se uskuteční v pondělí 24. srpna a nabídne například prezentaci pomoci zraněným vojákům a jednotkám na frontě na Ukrajině. Akce začne v 18 hodin. Radiožurnál je podle radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice Českého rozhlasu zaznamenaly od ledna také rekordní poslechovost. Francouzská Emma Lariot-Letová výjíždí po leukémii na kole do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který jí zachránil život. Čeká jí 3200 kilometrů. České hokejistky vstoupily do nové sezony porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Euro Hockey Tour. Americký trenér Brian Idalsky tak zahájil své působení na lavičce národního týmu porážkou. Zítra se Češky utkají se Švédskem. Turnaj zakončí v sobotu soubojem s domácím Švýcarskem. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, výjimečně i bouřka, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se na 121. kilometru u Jenišova na Karlovarsku ve směru na Cheb srazila dvě osobní auta a na výjezdu 154 D6 ve směru na Cheb u Dolních dvorů nabouralo osobní auto do svodidel. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dobrém ránu skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou. No a víte, z jakého důvodu byla herečka Jaroslava Obermajerová v 8. třídě nešťastná? No tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Počkejte si na krátkou ukázku a po písničkách od Heleny Vondráčkové a Petra Reska nevynechejte ani listování regionálními novinami. To nejzajímavější z nich pro vás vybírá Lukáš Staněk. Je 7:30, hezké ráno.

0: Časomíra ve studiu rádia vašeho kraje ukazuje 7.39, no a to je čas na přehled tisku. Témata ze čtvrtečního vydání regionálních novin pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu a kterému přeji hezké dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak co se tedy dočteme v deníku Právo?
1: Obyvatelům 86 bytů v panelových domech v Nejtku na Karlovarsku hrozí, že budou jejich domácnosti v úterý 25. srpna odpojeny od dodávek tepla a teplé vody. Tématu jsme se v našem vysílání věnovali v předchozích dnech a dnes je jedním z regionálních témat v deníku Právo. V článku se dočtete, že ČES Teplárenská uvedla, že je to kvůli rostoucímu dluhu majitele bytových domů z levárenského závodu Metalis Nejdek. Majitel firmy Metalis i bytových domů v ulicích Rolavská a závodu Míru neplacení úhrad odmítá, stejně jako to, že by nájemníkům hrozilo odpojení od dodávek tepla. Podle něj je vše zaplaceno. V článku se také píše, že byty ve čtyřech vchodech v majetku Metalisu jsou dlouhodobě v neutěšeném stavu. Do některých zatéká a fouká děravými okenními rámy dřevěných oken.
0: A co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
1: Zchátralý rašelinový pavilon u nově opravených Císařských lázní v Karlových Varech má naději na znovu vzkřísení. Karlovarský kraj plánuje opravu památky z roku 1893, kterou navrhli slavní architekti Ferdinand Fellner a Heinrich Helmer jako nedílnou součást Císařských lázní. Jak se můžete dočíst v dnešní Mladé frontě, v rašelinovém pavilonu se rašelina připravovala a následně ve vozících rozvážela do koupelen podzemních spojovací chodbou. To ve své době představovalo velmi pokrokový provoz přípravy a důmyslný systém zásobování. Jeho fragmenty jsou dosud zachované jak v podzemních, tak v nadzemních částech pavilonu. V porovnání s lázněmi ve střední a západní Evropě se nikde podobný typ provozu nedochoval. Podle vedení města zároveň s opravami bude nutné pro budovu, kterou aktuálně trápí spodní voda, najít i nové využití.
0: Přehled regionálního tisku připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45. Vítejte u předpovědi počasí. Také dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle se budou objevovat přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 18 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný. Jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bouřce přechodně zesílí. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a pilzátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Slovenská hudební skupina PH a zpěvačka Katarína Knechtová nám svou písničkou zaplnili čtvrteční dobré ráno, které vám už za 10 minut úderem 8 nabídne další čerstvé zprávy z regionu, z domova i ze světa. No a odpoledne po 13. hodině si nenechte ujít pro změnu pořád Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Jaroslava Obermajerová. No a my se dozvíme například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda, ve 30 bys šla do penze, ty se radši koukej učit, jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat, tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gympl, prostě 11letka, jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V nemocnici v Chebu bude přistávací plocha pro vrtulník i objekt pro magnetickou rezonanci. Talk show Štěpána Javůrka v Jáchymovské řetiskárně nabídne setkání s režisérem Václavem Marhoulem v autentickém prostředí bývalého pracovního tábora. V Česku přibývá pacientů s nádory hlavy a krku. A dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Chebu pokračuje úprava nemocnice. V současné době tam začala modernizace urgentního příjmu. V plánu je taky stavba nového objektu pro magnetickou rezonanci a vybudování plochy pro přistávání vrtulníku. Pokračuje provozně technický náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.
5: My vlastně nyní koukáme na pavilon C, kde součástí pavilonu je i vlastně bunkr pro lineární urychlováč a právě za těmito prostory bude magnetická rezonance, bude to přístavbu právě k tomu bunkru lineárního urychlovače. No a přistavovací plocha bude nedaleko. Můžeme říct vlastně, že dalších 50 metrů zatím bude přistavovací plocha, protože nemocnice Cheb má obrovskou výhodu dispozici areálu tím, že zde je

0: kde stavět.
1: V Řetiskárně v Jáchymově na Karlovarsku se v neděli uskuteční další talk show spisovatele a cestovatele z Krušných hor Štěpána Javůrka. Jak informovali organizátoři v tiskové zprávě, hostem bude režisér, scénárista a producent Václav Marhoul. Rozhovor bude u příležitosti večerní projekce jeho oceňovaného filmu Nabarvené ptáče v rámci připomínky Evropského dne památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů. Akce v Jáchymovské Řetiskárně začíná v 17 hodin. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnilo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
2: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
3: Popisuje šedesátnice Jana. Kvůli nádoru v dutině ústní prodělala náročnou léčbu, při které jí lékaři zrekonstruovali polovinu jazyka. Podle primáře onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Blaška přicházejí mnozí pacienti pozdě.
4: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže a můžou je schovávat za drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkově.
3: Dříve než kdysi vydají lékaři nádory hlavy a krku také u žen a lidí kolem 50. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody, úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Sport. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20 hodin 30 minut v Aténách s Panathinaikos a Jablonec se o čtvrt hodiny později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Všechny dosud hlášené dopravní nehody v Karlovarském kraji jsou odstraněné a došetřené a nové zatím hlášené nemáme.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Stavět se dá z různých materiálů. A kdy se poprvé začalo stavět z cihel? Tak to je téma, na které se zaměří už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A taky se připravte na meteorologii a na další díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát zamíříme do Slavkovského lesa. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od Hany Zagorové, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Britská rocková skupina z Birminghamu Electric Light Orchestra nám připomněla jeden ze svých známých hitů z 80. let. No a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, tak si pojďte teď poslechnout meteorology.
1: Počasí.
0: Plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Tomáš Vejvoda. Máte slovo, dobré ráno, přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak na obloze bude většinou oblačno, jen přechodně může být až polojasno a ojediněle se budou objevovat přeháňky, výjimečně obouška. A asi ty četnější srážky budou teď v dopoledních hodinách, odpoledne spíše už opravdu jen výjimečně.
0: A jaké teploty? Ano.
2: Hned jsem chtěl doplnit, tak co se týče těch teplot, tak ty nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia a k tomu povane během nemírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak takové nás čeká počasí dnes a ještě poprosím o předpověď na pátek.
2: Tak zítra bude většinou oblačno, ráno může být přechodně až polojasno a ojediněle se budou objevovat přehánky. Nicméně během odpoledne bude oblačnosti postupně přibývat až na zataženo a od jeho západu se v průběhu odpoledne a večera na většinu území rozšíří déšť nebo přehánky. Ojediněle se mohou objevit i boušky a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia a na horách to bude v rozmezí od 16 do 19 stupňů Celsia.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc vám za to děkuji. Hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sudetské stopy.
1: Na řadu právě teď přichází seriál Sudetské stopy, seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa dnes posluchače zve na výlet po zaniklých obcích Slavkovského lesa, o kterých ve své knize píše Luděk Jaša.
2: Výlet je to pěkný, ale už mě bolí nohy.
3: Hele, tamhle to je, vidíš, na té křižovatce.
2: Památník obětem první světové války. Tady dřív bývala horní Žitná, teda Rockendorf. Představ si, že tu před 100 lety stál zámeček, pivovar, automa se sem jezdilo do penzionu Josefa Kindla. Tady to píše Luděk Jaša v knížce o zaniklých obcích Slavkovského lesa.
4: Tak se nedívej do knížky, ale do krajiny. Jsme o kus jinde. Tenhle památník je taky to jediný, co zbylo i z bývalý vesnice Šembrun ze Studánky. Hele, tady na informační tabuli zaniklé obce na Březovsku čtu, že tu v roce 1847 žilo přes 300 lidí. Byla tu hospoda i jednotřídka.
2: No jo, Studánka. Tak to musíme jít do bývalý horní Žitný ještě o kus dál.
5: Čistá Vranov, Třídomí, Arnoltov, Lobzi, Studánka, Horní a Dolní Lazy, Paseka. Proč ty obce zanikly? Souvisí to s hornictvím?
6: Tam byl ten vliv odsunu původních obyvatel, kteří většinou byli odsunuti. Těch, co měli povolení tady zůstat, bylo minimum, takže vlastně ty vesnice se vylidnily. Pak sem přišla armáda, potřebovalo jim všecko tajné, takže ty lidi, kteří tam byli už z českého vnitrozemí, tak znova byli vyhnáni. Ta situace tam byla tak, že vlastně zůstaly prázdné obce nebo celé i město, jak byla čistá.
5: Takže větší vliv než postupný útlum hornictví v minulých staletích měl odsun.
6: Určitě.
5: Poznamenává autor knihy Zaniklé obce Slavkovského lesa Luděk Jaša. Co z těch zaniklých obcí zůstalo? Dají se najít ještě nějaké zbytky?
6: Jenom zbytky, většinou to jsou základy sklepů nebo těch nižších obydlí a jsou to spíš kamenné takové rozvaliny než nějaké zbytky.
5: Vy se zajímáte také o zaniklé mlýny. Na vašich stránkách slavkovský.les.cz jsem jich našel tuším přes 50.
6: Těch mlýnů je daleko víc. Každý zařízení na pohon vodou jsem zmapoval, zapsal, zakreslil a navštívil osobně.
5: Zůstal ještě nějaký funkční?
6: Žádný prakticky nezůstal.
5: Díky vaší knize se mohou stát čtenáři i detektivy a pokusit se najít pozůstatky hradů, jako je Blikenštejn, Borsegrín a Funkštejn. Našel by ještě někdo vůbec?
6: Pochopitelně našel. Jsou zachovalé zbytky. Jste schopni určit, kde byla hlavní místnost, kde byl dejme tomu vstupní brána a další. U všech tří těchto zbytků těch hradů kamenné základy jsou.
5: Jsou nějaká místa zmizelá a znovu objevená, kam se rád vracíte?
6: Já říkám, kdo přijde do Slavkovského lesa, tak vlastně už srdcem neodejde, získá si vás to. Já osobně mám rád Vranov, mám rád Čistou.
0: A touhle pozvánkou k návštěvě zaniklých míst Slavkovského lesa uzavírá Luděk Jaša další díl seriálu Sudetské stopy. Ze Sokolovska, Josef Šorfa, Český rozhlas.
7: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí, řekl to náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z hnutí ANO. Uvítal by ale stabilnější model financování. Dodal, že kraj si bude muset stanovit priority a hospodařit s vlastními prostředky. Nádrže v Karlovarském kraji letos mají nízké přítoky. V červenci přiteklo do nádrží zlomek dlouhodobých hodnot pro tento měsíc. Například hladina v nádrži Březová na řece Teplé klesá k hranici nutné pro zachování života v přehradě. Povodí Ohře proto zvažuje snížení minimálního průtoku v řece. V Abrtamech na Karlovarsku instalují nové podzemní kontejnery. Ty se budou otevírat za pomoci čipů, které si občané vyzvednou na městském úřadě. První dva budou zdarma a další si občané budou moct zakoupit. Za práce město zaplatí asi 1 000 000 korun. Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 000 lidí víc, než je obvyklé, informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder, teploty často dosahovaly 40 stupňů. Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších tenistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřka, teploty do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Část silnice 3. třídy v obci Josefov, části hřebeny na Sokolovsku, je z důvodu stavebních prací zcela uzavřená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtvrtek 20. srpna v kalendáři a na dnešní den připadá Světový den komárů, o kterém už jsme podrobněji hovořili, a svátek má dnes Bernard. Bernard je mužské křestní jméno germánského původu, vzniklo spojením výrazů pro medvěd, bear, a pro tvrdý, drsný, hard, tedy s překladem drsný jako medvěd. Tak pokud je mezi vámi Bernard, tak ho zdravíme a po písničkách od Janka Ledeckého a Jaroslava Uhlíře otevřeme už soutěž. Tak si na ně počkejte, je 20:30 a 3 minuty. Hezké dobré ráno.

0: O tom, že severní vítr je krutý, nám zpíval zpěvák, skladatel a klavírista Jaroslav Uhlíř a za 5 minut bude 9:15. Tak už jste nachystaní. Před námi je soutěž a dnes tu pro vás máme krásnou knihu s obrázky z ptačí perspektivy, a sice knihu s názvem České hrady a zámky z nebe západní Čechy. Vyhrát ji můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Hrady a zámky patří k nejkrásnějším památkám naší země, ale právě z ptačí perspektivy se jejich půvab otevírá v celé své šíři. Letecké snímky dávají vyniknout nejen jednotlivým stavebním celkům, ale i jejich vztahu k okolní krajině, k údolím, vinicím, lesům a siluetám polí, které je obklopují. A proto v dnešní soutěži nabízíme knihu nazvanou České hrady a zámky z nebe západní Čechy. Knihu věnovalo CBS nakladatelství SRO a vy můžete vyhrát po správném zodpovězení dnešní soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak a koho máme ve vysílání jako prvního? Kdo se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petr Sokolovka.
0: Zdravím vás, Petře. Tak máte nějaký oblíbený hrad nebo zámek, kam se třeba rád vracíte?
1: No, Ledecký zámek je krásný, Hlubokrát. A tady v okolí třeba Kinžvart.
0: Tak já vám držím pěsti pro štěstí, abyste vyhrál tuto krásnou knihu České hrady a zámky z nebe západní Čechy. Tak dobře, poslouchejte soutěžní otázku. Jste připraven?
1: Ano.
0: Tak jak se jmenují dvě dominantní věže hradu Trosky? Mám tu na výběr možnosti. Buď Hvězda a Měsíc, nebo Pana a Baba, anebo Kněžna a Královna.
1: No, dám za B.
0: Prostřední varianta, myslíte, že Pana a Baba, to jsou ty věže? Dvě věže?
1: Ano.
0: Dobře, je to tak, ano. Petře, máte naprostou pravdu. Hrad Trosky se nachází v Českém ráji a patří mezi nejnavštěvovanější hrady v republice. Na jedné straně je věž Pana a z té druhé jí mává Baba. No ještě dodám, že hrad hrál významnou roli v husitských válkách i během 30leté války, po které byl ale opuštěn a postupně sešel. Takže krásná kniha je vaše, hezky si ji užijte a já vám moc gratuluji. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Písničkou od kanadského rockera Briana Adamse jsme se v čase přehoupli přes 8:45 a dnes čekejme polojasnou až oblačnou oblohu. Ojediněle se můžou objevit přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 21 stupni. Fouká slabý vítr, během dne bude foukat mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Máme se co říct, zpívala Jitka Zelenková, ale protože se blíží 9. hodina, je třeba už pomalečku uzavřít dnešní ranní program s datem 20. srpna. Dívám se na hodiny už za 8 minut, vám nabídne zprávy Lenka Poláková a vy v nich například uslyšíte o tom, jak v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů pokračují restaurátoři s opravou historických varhan, anebo o tom, že Jenišov u Karlových Varů zve na připomenutí výročí dne 21. srpna roku 68. Tak tolik tedy a víc uslyšíte ve zprávách úderem 9. hodiny a po nich si užijte dopolední program se Stanislavem Juríkem u mikrofonu. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Brošková, no a já už se teď těším na zítřejší ráno. Mějte se krásně, mějte se fajn a zítra ráno tedy naslyšenou.

0: Hospodářské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Marketti. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů začala další etapa opravy varhan. V Jenišově na Karlovarsku si připomenou výročí okupace v roce 1968. Zahrají i regionální kapely. Víkend v Česku bude slunečný, před ním ale ještě dorazí silné bouřky. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Restaurátoři začali s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, které se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun. Hotovo bude zhruba za 2 roky. Co se týká například píšťal, jejich rekonstrukce už je hotová, říká předseda spolku Alois Kůrka.
3: Ty píšťaly už byly očištěny kompletně, znova naladěny, ta vzduchotechnika byla všechna vyčištěný přívody vzduchu, takže jako ta mechanická část se dá říct v pořádku teď.
2: Na rekonstrukci kostela přispívá jak město Karlovy Vary, tak i Karlovarský kraj a další dárci. V Jenišově na Karlovarsku se uskuteční 9. ročník připomínky osudové okupace a vpádu spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jak za organizátory informoval Štefan Škulavík, akce je plánovaná na pátek 21. srpna v areálu Oáza Jenišov. Vzpomínku zahájí v 17 hodin skupina Fernetic, ve 20 hodin pak zahraje kapela Greyhound. Program obohatí zapomenutý příběh neboli vysílání sklínů.

0: cenovce 1968, promítání fotografií a natočené výpovědi svědků. Před víkendem v Česku ještě zaprší, v několika vlnách se taky do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 centimetrové kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu se počasí uklidní, obloha bude převážně slunečná a zaprší jen výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů Celsia. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Sport. Cyklista Matias Vacek byl v prologu závodu kolem Německa 15. Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem ztratil na vítězného Mexičana Isaaca del Tora 9 sekund. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřka, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 3. třídy v obci Skalná, části Starý Rybník na Chebsku, havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké čtvrteční dopoledne, v našem rozhlasovém vysílání většinou přinášíme odpovědi na různé otázky, tak třeba za chvilku přineseme odpovědi na tyto. Proč nepít vodu z plzeňských kašen? A kdy se vrátí voda do kašny zvané Chrtice na náměstí Republiky v Plzni?
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Začátkem tohoto týdne byly bez vody všechny tři kašny na náměstí Republiky v Plzni. Jedna dlouhodobě kvůli rekonstrukci náměstí, další dvě krátkodobě z důvodu pravidelné údržby. Když obejdete náměstí, zjistíte, že Anděl a Velbloud už zase vodu chrlí. Chrtice uprostřed oploceného staveniště zůstává na suchu. Návštěvníci Plzně, kteří plánovali fotografii u kašen plných vody, si na tu u chrtice ještě počkají.
1: To asi bude trvat dost dlouho, protože teď pořád ještě je chrtice pod poklopem a jak je tady i slyšet, kolem řádí kameníci, kteří pokládají dlažbu, takže je tu kravál a voda bohužel neteče.
2: Takže chrtice zůstane i po zbytek sezóny bez vody.
1: Ano, chrtice čeká na dokončení opravy náměstí, takže až se oprava dokončí, tak příští rok spolu se spuštěním ostatních kašen, tak bude voda i v chrtici.
2: Popošli jsme a vidíme děvče náctileté, které si z toho proudu nabírá vodu do dlaní a pije. To nebyl dobrý nápad.
1: To určitě nebyl dobrý nápad, protože my sice do kašen čerpáme vodu pitnou z vodovodního řadu, ale ta voda tam zůstává a vytváří koloběh, protože kašny mají vlastní nádrž a do té vody se přidává chemie, která zabraňuje tomu, aby vznikaly takové ty zelené povlaky řas. To znamená, ve chvíli, kdy už je v tom koloběhu, tak už ta voda pitná není.
2: Asi ani umývání obličeje rukou v této vodě nedoporučujete.
1: Ten, kdo je citlivý, tak by to nemusel snášet úplně dobře.
2: Kde v centru města tedy pitnou vodu venku na ulicích hledat?
1: Celé historické centrum, které je obklopené sadovým okruhem, má na několika místech pítka a pumpičky. To nejznámější pítko je u branky, tam si ho asi každý všimne. Mnohem nenápadnější jsou ty pumpičky, které jsou v tom historizujícím stylu ze zeleně nabarvené litiny. A ty jsou většinou u zastávek, u takových těch klíčových míst, kde lidi procházejí kolem dokola těch sadů. Je jich tam několik a stačí lehce několikrát napumpovat tím kovovým držadlem a voda vyteče. Je to vždycky tak půl litr, litr podle toho, jak moc člověk zapumpuje, ale je to příjemné osvěžení a tahle voda se dá pít.
2: S Radkou Žákovou ze správy veřejného statku města Plzně připomínáme, že všechny kašny ve městě, nejenom ty na náměstí, jsou pro potěchu oka a duše. Vodu z nich tedy nepijte, ani se jí neomývejte. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska vám nabízíme povídání o babičce Jarce od Ivana Mládka.
2: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Léto v plzeňském Prazdroji láká na skupinu Ozzy Osbourne Revival. Koncert začne v 8 hodin večer a areál bude otevřen už o 2 hodiny dřív. Na hradě Kašperk proběhne noční prohlídka hradu, která oživí méně známé kapitoly z jeho historie. Prohlídky začínají ve 20 hodin a 30 minut a vždy po půl hodinách potrvají až do půl dvanácté. Depo 2015 zve na pohádku Karkulka červená. Hrát se začne od 16 hodin. V kostele svatého Mikuláše ve Spáleném Poříčí proběhne od 19 hodin varhaní koncert. Sokolovský klub Alfa nabídne od 19 hodin večer otevřené diskuze o kriminalitě, spravedlnosti a důsledcích lidských rozhodnutí. V pořadu nazvaném Mezi činem a následkem uslyší návštěvníci dokumentaristku Martinu Eretovou, zástupce policie České republiky a také vězeňské služby. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je klavírní recitál v Městském divadle. Začíná ve 20 hodin a zazní na něm kromě Chopinovy hudby také skladby Edvarda Grieha a Sergeje Rachmaninova. No a o čem budeme mluvit za chvilku v našem dopoledním vysílání? Teploty sice mírně klesly a víc prší, i přesto se přehrada Hracholusky na Plzeňsku dál vyprazdňuje. Podrobněji v reportáži za chvíli.

0: než to bude dnešní vydání zámeckého léta, máme pro vás ještě jednu aktualitu. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hrachlusky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu víc než 3x tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. Zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hrachlusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říká mi vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži se trvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: To je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hrachlusek Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažíte. Máte-li chuť si užít na zámku Třešť? Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto. Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. Jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je? Telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrávajte.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opravy silnic v Karlovarském kraji výpadek peněz od státu neohrozí, řekl to náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO. Přítoky do vodárenských nádrží v Karlovarském kraji jsou letos nízké. Šéf resortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí, řekl to náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z Hnutí ANO. Uvítal by ale stabilnější model financování. Dodal, že kraj si bude muset stanovit priority a hospodařit s vlastními prostředky. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli potvrdil, že kraje v roce 2027 nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Vodní nádrže v Karlovarském kraji letos mají nízké přítoky. V červenci přiteklo do řady nádrží zlomek dlouhodobých hodnot pro tento měsíc. Nádrže zároveň zvyšují průtoky v řekách a pokrývají odběry pro vodárenské účely. Například vodní nádrže Skalka a Jesenice u Chebu mají zatím vody dostatek. Naopak hladina v nádrži Březová na řece Teplé klesá k hranici nutné pro zachování života v přehradě. Povodí Ohře proto zvažuje snížení minimální průtoku v řece Teplá, říká technický ředitel povodí Ohře Martin Cidlinský.
2: Pokud bychom ho nesnížili, tak se nádrž vyprázdní, pokud se nezlepší hydrologie, a samozřejmě to by znamenalo, že všichni živočichové, kteří jsou v nádrži, by byli smrtelně ohroženi.
0: Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka resortu Alena Schillerová z ANO momentálně jedná s ministrem školství Robertem Plagou za ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během prvního úterního jednání. Plaga před schůzkou řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
3: My jsme to velmi dobře nastartovali před dvěma dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data, nad nimi se budeme bavit. Takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud

0: nám to půjde stejně jako před 2 dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 95% budeme dohodnutí.
1: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Maďaři dnes slaví den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Pétera Maďara, která na nich ale výrazně šetří.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Pane, mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 3. třídy v obci Skalná, části Starý Rybník na Chebsku, havarovalo osobní auto. Dejte pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Deset hodin a 4 minuty, už za chvilku vítáme dnešní dopolední hosty a budeme s nimi v tom pěkně lítat. Totiž téma pro dnešní dopoledne zní letecký den v Chebu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Tak hezky pochodem vchod za našimi dnešními dopoledními hosty. Ty má připraveny kolegyně Tereza Švecová v karlovarském studiu. Předávám slovo a přeju hezké dopoledne.
1: Také přeji krásné dopoledne, také děkuji za slovo. Letecký den v Chebu, to je program plný adrenalinu, létání, ale také zajímavých informací. A právě o této akci si budeme povídat i teď na rádiu vašeho kraje. Naším hostem je totiž Jiří Péč, což je hlavní organizátor této akce. Tak dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak co si má přesně člověk představit pod pojmem letecký den?
2: Spoustu skvělé atmosféry, spoustu letadel, nádherných leteckých čísel a vystoupení, spoustu bezva pilotů, kteří umí divákům předvést to nejlepší, co v nich je a co je v těch strojích, které vedou.
1: Je to akce spíše pro lidi, které zajímá létání, nebo i pro úplné lajky, kteří o něm prakticky nic nevědí?
2: Já si skoro nedovedu představit, že by nikoho nezajímalo létání. Ale to nadlehčuje. Ale mám představu, že i laik se rád podívá na to, co báječní muži za kniplem ze stroji dokážou. Takže myslím si, že to je to prostě akce pro celou širokou veřejnost, jak pro milovníky létání, tak i pro lidi, kteří nikdy nic podobného neviděli.
1: Mám od toho očekávat hlavně velkou podívanou, nebo třeba i to, že se něco málo přiučím a dozvím?
2: Určitě v obojí. Velká podívaná, ale my máme na místě přímo na letišti dva moderátory, z toho jeden je vlastně letický historik, nebo historik, a Luděk Matějíček v Chebu, vlastně velmi známá ikona, a ten dokáže o letadlech mluvit hodiny a hodiny. A nikdy jsem až překvapený. Myslím si, že by mohl být tvůrce několika encyklopedií.
1: Ta akce připadá na poslední prázdninový víkend. Je to už tradice, máte to odzkoušené, je to ten správný čas?
2: Tak to nevíme nikdy, ale věříme tomu, že to tak bude. My se samozřejmě modlíme a přejeme si, aby vyšlo krásný počasí a aby o víkendu na letiště v Chebu dorazilo co nejvíce diváků a viděli krásnou leteckou show.
1: Vy to krásné počasí asi docela potřebujete, teď mě tak došlo.
2: Tak je to rozhodně příjemnější. Zažili jsme i ročníky, kdy nám trošku pršelo nebo přišly nějaké přeháňky a vlastně někteří z pilotů dokázali lítat i v nepřízni počasí, ale samozřejmě je to vždycky příjemnější pro diváky, když je 20 stupňů, polojasno, jsem tam nějaký mráček. Tak to se samozřejmě pak na tu oblohu kouká daleko líp.
1: Teď jste popsal úplně moje vysněné ideální počasí.
2: naše taky.
1: Myslím, že každého organizátora nějakých letních akcí.
2: A ty mráčky jsou důležitý i potom pro fotografii, oni to mají rádi, že to potom je víc takový fotogenický, když je tam to letadlo i s tou kulisou těch mraků, takže pak z toho jsou i nádherné fotografie.
1: Kolikátý ročník se letos koná, nebo jak velkou historii má tato akce?
2: Tak letecké dny v Chebu mají velkou historii, která se píše už od počátku minulého století. Pak byly krátce přerušeny v době, kdy bylo přerušeno lecos. A po roce 89 byla tahle tradice v Chebu opět obnovena. A od té doby, tuším, že od roku 97, se v podstatě s malou přestávkou koná letecký den v Chebu vždycky jednou za dva roky. Přesně počet ročníků nevím, ale prostě už to má tuhle historii a věřím, že jí budeme ještě dlouho psát.
1: Ten Cheb, ten už máte odzkoušený teda. Proč právě Cheb?
2: V Chebu je nádherný letiště. Je tam skvělá parta lidí na letišti, kteří mají rádi letadla, rádi chystají akce tohoto typu, mají rádi, když přijde spousta diváků a mohou obdivovat jejich práci a jejich činnost. Takže proto Cheb.
1: No a čím bude ten letošní ročník výjimečný, to si povíme v našem dalším vstupu. Hned poté, co nám dozní písnička Ave Maria.

0: 10 hodin a 18 minut a my pokračujeme v našem povídání o leteckém dni v Chebu s hlavním organizátorem Jiřím Pěčem. Tak povězte nám, čím bude ten letošní ročník výjimečný?
1: Výjimečný bude v mnoha ohledech. A vlastně asi to nejzásadnější, v čem bude výjimečný, tak je unikátním programem. Já jsem přesvědčený, že náš letový ředitel dokázal se svým týmem dát dohromady skvělý program, který je určitě zajímavý a myslím si, že si tam vybere každý. Je tam spousta akrobacie, spousta moderních letadel, skvělá parta historických letounů, bude tam ukázka prostě moderní techniky, ale vlastně bude to takový průřez lítání od počátku aviatiky až po dnešní moderní stroje. Takže si myslím, že si tam každý najde to své. A jak už jsem říkal, bude tam i spousta té akrobacie, dorazí mistr světa v Red Bull Air Race a vlastně asi náš nejznámější český akrobatický pilot, dneska už vlastně světový akrobatický pilot Martin Šonka. Ten se v programu předvede dokonce dvakrát. On bude vystupovat na svém akrobatickém speciálu Extra 300, s kterým lítal i ty různé soutěže a lítá s nimi na různých leteckých přehlídkách. Ale sedne taky do stroje Zlín 242L. To je nový moderní letoun, vyrobený v České republice. A je to letoun, na kterém Martin učí nové piloty, nové žáky v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Takže cvičí nové armádní piloty. V podstatě Martin v tomhle letadle sedí několikrát týdně a i s ním předvede v Chebu nad runwayí, nad diváky akrobatickou show. A tam si myslím, že bude hezky zajímavé porovnat, jaký je v tom rozdíl, když vodí akrobatický speciál a když pak vodí letadlo, které je cvičné.
0: Já jsem také slyšela, že bude dokonce živě komentovat ten svůj let přímo z toho kokpitu, takže diváci uslyší i nějaký komentář?
1: Ano, je to tak, že on pokud nám to technika dovolí, jakože děláme všechno pro to, aby ano, a samozřejmě Martin taky musí být jako ve 100% pohodě, tak on pak z kokpitu do vysílačky, která je propojená s ozvučením na letišti, komentuje, co právě teď dělá, nebo jaké prvky teď bude předvádět. A je tam taky krásný pozorovat na tom, že jsou chvíle, kdy nemůže mluvit, protože tam dochází k velkému přetížení a pusa by mu nešla ani otevřít, takže tyhle chvíle tam jsou taky krásně poznat. Je to divácky hrozně atraktivní, je to zajímavý to pozorovat a ne jednou při jeho vystoupení, který trvá 12 minut, často slyšíme z těch diváckých řad, ty fuck.
0: Já jsem právě přemýšlela, jak to může jít skloubit, že jako pilotu letadlo, které dělá nějaké akrobatické prvky, ještě k tomu něco povídám. Já jsem si to představila, jako bych jela třeba na nějaké řízené horské dráze. U toho bych možná taky úplně nemluvila ideálně.
1: No, krát tři asi ještě.
0: Já jsem tedy četla, že se můžeme těšit i na skupinovou akrobaci, tak tam uvidíme co konkrétně.
1: Tam uvidíme nejlepší akrobatickou letku na světě. Je z Čech, je to Flying Bulls Aerobatic Team, je to čtyřka taky silných akrobatických letadel. Ono se to málo ví, ale opravdu v Čechách máme ty nejlepší piloty, takže jak říkám, se vší skromností opravdu se jedná o nejlepší akrobatickou letku na světě, protože oni předvádí některé figury, které nikdo jiný na světě nepředvádí, například zrcadlový let. Lítají to hodně natěsno, jsou opravdu, řekl bych skoro až křídlo na křídlo a je to doprovázeno nějakou hudební aranží, takže si myslím, že to divácky je taky velmi zajímavé, že se opravdu naši diváci mají na co těšit. A když už jsme u té akrobacie, tak bych ale určitě nechtěl ještě vynechat zmínku o tom, že naši diváci mohou vidět i akrobaci na kluzáku. Tu bude předvádět dokonce člen aeroklubu Karlovy Vary na letadle LF-107 Luňák. Bude to David Jager a je to vlastně dneska už taky bych řekl asi historický letoun a tam je nádherný pozorovat v tom tichu tu akrobaci na tom nebi. Ten letoun je zbarvený do žluta, takže krásně vyniká na obloze a myslím si, že tohle bude taky hodně hezká podívaná.
0: Co něco z historie?
1: My tam, co se týče těch historických letadel, tak to si myslím, že milovníci historie si opravdu přijdou na své. Tentokrát na leteckém dni v Chebu. Já říkám, že tam máme takzvanou silnou čtyřku, ale vlastně bych řekl, že těch historických letadel tam máme daleko víc, ale pokud bych měl ty čtyři nejzásadnější vyjmenovat, tak z Německa nám přiletí letadlo Corsair, což je dnes v podstatě, ono to je letadlo s velkým příběhem a s velkou historií, má svoji kartu, takže my díky té kartě víme, že to je jediné létající letadlo, které lítalo v korejské válce. Je to vlastně unikátní exponát, který dorazí do Chebu. No a pak, abych tu čtyřku kompletně doplnil, tak je tam ještě letadlo North American Trojan, to je letadlo z roku 1955, nebo legendární Mustang, taky přiletí do Chebu letadlo z roku 1945, a tam, kdo jednou viděl lítat Mustanga a slyšet hlavně, tak ví, že tahle show se nevokouká, že to chce vidět ještě jednou, takže tak. A poslední z té čtveřice, z té silný, je pak Jak C-11, který přiletí z Lomu Praha, nádherný historický letoun s perfektním zvukem, takže diváci, kteří mají rádi historii, se určitě mohou těšit.
0: Teď už je tady kapela Jelena, písnička Magdalena, ale hned po nich si budeme ještě chvilku o leteckém dni určitě povídat.

0: Doznívá nám Magdaléna, 10 hodin, 28 minut a letecký den a další informace o něm stále čekají. Co z programu jsme zatím vynechali a určitě by nemělo být opomenuto?
1: No, tak asi bych měl upozornit taky na to, že přiletí dnes už teda taky vlastně historický letoun, ale pořád má co ukázat. Je letadlo L-29 Delfín, to je vlastně letadlo české výroby. Přiletí ale ze Slovenska a bude ho lítat pilot Dodo Vaško. Já jsem to viděl několikrát a prostě to je skvělý. Jakým způsobem on to letadlo vodí, jak ho dokáže divákům předvést, prostě dokáže předvíct všechny ty možnosti toho stroje a vlastně i možnosti toho pilota, jo? Protože tam opravdu ty G-čka budou asi velký. Lítá to prostě nádherně, takže tady myslím, že uvidíme taky krásný vystoupení. Bude to prostě dynamická ukázka toho letounu. No a pak asi bych určitě i zmínil dvě letadla, italská letadla Marchetti, které přiletí z Německa. Tam je to taky krásný příběh, tam je to rodinná tradice létání, kdy otec naučil svého syna lítat a teď lítají spolu akrobaci. Syn nejprve vlastně měl model stejného letadla jako taťka, lítali spolu takovou nějakou show, kdy předváděli model a skutečný letadlo, až se nakonec syn naučil lítat a dneska je vedoucí ty skupiny, lítají akrobaci, v Chebu už vystupovali, mělo to velký ohlas. Myslím si, že zrovna letecký den v Chebu je zrovna letecký den, který Čechům právě tuhle dvojici ukázal. Oni od té doby už vystupovali v Česku několikrát. Takže to si myslím, že bude taky moc hezká podívaná. No. No a pak asi bychom možná měli i zmínit to, že máme přislíbenou účast armády České republiky, takže pokud všechno dobře dopadne, tak i armáda by měla na leteckém dni v Chebu představit svoje stroje. Mluví se o vrtulníku Mi-17, nebo třeba o letounu Kasa, takže chtěl bych teda v tomhle případě zdůraznit, že máme přislíbeno, nikoli potvrzeno, ale věříme, že jsme byli celý rok hodní a že to dobře dopadne.
0: Kde najdou posluchači kompletní program, aby se zorientovali třeba, co je v sobotu, co je v neděli?
1: Určitě bych doporučil sledovat naše sociální sítě a přes ně se dostanete pohodlně na naše internetové stránky leteckýden.cz. Tam teda program postupně aktualizujeme. My v tuhle chvíli ho máme rozdělený do takových hodinových bloků, kdy přesně uvádíme, v který hodině jaký letoun bude lítat. My ty časy budeme zpřesňovat, ale to třeba až těsně před vystoupením. Myslím, že ty časy vůbec nejsou důležitý, tam je důležitý, že ta letadla přiletí a budou k vidění, ale program prostě najdete na našich internetových stránkách, doporučujeme sledovat.
0: A od kolika do kolika se tady den koná, pokud tam chci být vždycky od rána do večera, aby mi nic neuteklo?
1: Vy jste to řekla úplně skvěle, od rána do večera by vám nic neuteklo. Doporučoval bych určitě dorazit v dopoledních hodinách. My brány letiště otevíráme v 9 hodin ráno, v ten samý čas otevíráme parkovací plochy, pokladny a všechno, co je prostě potřeba k tomu, aby divák měl veškerý komfort, takže v občerstvení a tak dál. Divácký zóny budou prostě otevřený od 9. Program letecký začíná ve 13 hodin, ale tady bych chtěl upozornit na to, že na obloze to bude žít už od rána. Máme tam hromadu příletů, bude přilítat spousta letadel. Diváci budou mít možnost v těch dopoledních hodinách si prohlídnout ty letadla zblízka a já říkám, že si na ně skoro budou moct i sáhnout, protože v Chebu máme tu výhodu, že letadla parkují téměř kousek od těch diváckých zábran, které oddělují diváky od letadel, takže tam jste letadlům opravdu hodně blízko, takže se můžete krásně na ně podívat. Často u nich stojí i piloti, takže si s nima budete moct i popovídat.
0: Poslední důležitá věc, co vstupenky?
1: Vstupenky se dají už teď koupit v předprodeji, opět zase přes naše stránky se dostanete a můžete si je koupit online. Budou samozřejmě v prodeji i na místě, jak jsem říkal, pokladny otevíráme od 9 hodin.
0: Já moc krát děkuji, já myslím, že to byl vyčerpávající zdroj informací a že určitě si tato akce našla své fanoušky, kteří do Chebu poslední prázdninový víkend dorazí. Tohle byl Jiří Pěč, moc děkuji, že jste byl tady s námi.
1: Já také moc děkuji a děkuji za pozvání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

Už máme 3 minuty po 10:45 a přejeme hezké dopoledne. Před chvilkou jsme se s jedním hostem rozloučili. No a další samozřejmě chystáme na odpolední čas, třeba do humoriády. Mezi 16. a 17. hodinou přijde nabízet scénky a ukázky z pořadu rozhlasová a televizní moderátorka a příležitostná herečka Marie Tomsová. Tak si ji určitě poslechněte po 16. hodině v dnešní humoriádě. No a co stihneme do 11. hodiny? No za chvilku vás vezmeme na stezku, kterou sice různé turistické agentury propagují, ale málo kdo ji zná. Vede z Bavorska přes Šumavu až do Prahy a jmenuje se Vintířova. Jejím centrem je Dobrá voda na Šumavě, kde je i kostel zasvěcený svatému Vintířovi.

0: Celých 300 kilometrů měří Vintízova stezka. Vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. Vintízova stezka ale moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíše jednotlivé její úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl tu polstonu, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. To nebude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaký vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
8: Musíme dostudovat doma, viď?
6: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bylo 11 hodin. Město až chce vybudovat v Kopaninách a Doubravě na Chebsku vodovod a kanalizaci. Na práce bude schánět peníze. Den nezávislosti Ukrajiny připomene na meandru v Karlových Varech také zkušenost s okupací Československa v roce 1968. Prezident Petr Pavel dnes navštívil na Vysočině tamní firmy a setká se i s majiteli hradů a zámků. A dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Kopaninách a Doubravě u Aše chce město vybudovat vodovod a kanalizaci. Obyvatelé tam využívají vodu ze studní, které ale často vysychají. Radnice v současné době pracuje s projektem z roku 2004. Jestli ho bude možné aktualizovat, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Firma, která ten projekt vyhotovila a existuje a stále pracuje v této oblasti, tak prověřuje možnosti aktualizace nebo úprav. Měli by se nám v příštích dnech ozvat, na co přišli. Poté samozřejmě bude nutné najít dostatek financí, protože celá ta investice je napočítaná teďkon velmi nahrubo na nějakých 120-130 milionů korun.
1: Akce Den nezávislosti Ukrajiny neboli Společně proti okupaci připomene vpád tehdejších spojeneckých vojsk do Československa v roce 1968. Jak za organizátory uvedl Ondřej Bednář, program ve volnočasovém areálu Meandr v Karlových Varech se uskuteční v pondělí 24. srpna a nabídne například prezentaci pomoci zraněným vojákům a jednotkám na frontě na Ukrajině. Vystoupí i ukrajinský válečný veterán, který se podělí o svou osobní zkušenost s válkou. Prezident Petr Pavel dnes zavítal do Nového Města na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začal o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje potom na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, který v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi.

0: velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech se v Bezručově ulici v Serpentinách srazila dvě osobní auta. Jezdí se jedním jízdním pruhem a dopravu řídí policie. Počítejte tam se zdržením. V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Dlouhá a v Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbra.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Účinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. A v dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte už za chvilku o dirigentovi Ivanu Paříkovi.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A tahle rubrika dnes patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Jekátila, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil ale také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
3: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve Vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Naše další dopolední téma nastane za chvilku o tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost. Přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají? Na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze. No a za chvíli o ní od naší reportérky uslyšíte víc a nebude to úplně veselé povídání.

0: Kola.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Za 4 minuty už bude 11:30. Přejeme hezké dopoledne. Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří právě u dětských cyklistů, ale rodiče, nebo samozřejmě přímo děti, často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary.

Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka a poslouchat ho můžete už za chvilku. Připraven je totiž čtvrtý díl.

0: Čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradských studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Karlecovu, Praha Michle, Talřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko v Rychově vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomaloběžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

tvůj žár. Blíží se čtvrteční poledne, ani dnes v našem předpoledním vysílání nechybí rubrika Babské rady. Kostka droždí nemusí skončit jen v těstě na buchty. Babské rady vás za chvilku naučí, jak droždí využít, a to třeba v péči o pleť i pro klidnější spánek. Tak si určitě dnešní vydání téhle rubriky poslechněte.

0: Babské rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pokud plánujete být dneska trochu dále vzhůru, pak určitě nevynechejte noční linku, ta bude dneska se zajímavým tématem. Totiž dnešní vysílání noční linky mohou posluchači využít ke chvále všech těch šikulů a kutilů, kteří se vyskytují v jejich blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné. Ať už to jsou fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři nebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle. Myslíte si, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má stále ještě pořád své opodstatnění? V noční lince si o tom můžete popovídat s Borkem Kapitančíkem, který bude moderovat. Začínáme po 23. hodině. Tak si noční linku nenechte ujít. Stejně jako polední zprávy, které pro vás chystáme už za 4 minuty a následně písničky pro vás. Neměli byste si ale přát tenhle hit od skupiny Europe, protože ten zazní právě teď.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V nemocnici v Chebu bude přistávací plocha pro vrtulník i objekt pro magnetickou rezonanci. Karlovarský kraj nechává zpracovat studii na využití bývalého rašelinového pavilonu v Císařských lázních. Sociální služby by na příští rok měly mít více peněz než letos. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Lukáš Staněk. V Chebu pokračuje úprava nemocnice. V současné době tam začala modernizace urgentního příjmu. V plánu je taky stavba nového objektu pro magnetickou rezonanci a vybudování plochy pro přistávání vrtulníku. Pokračuje provozně technický náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.
2: My vlastně nyní koukáme na pavilon C, kde součástí pavilonu je i vlastně bunkr pro lineární urychlováč a právě za těmito prostory bude magnetická rezonance, bude to přístavbu právě k tomu bunkru lineárního urychlovače. No a přistávací plocha bude nedaleko. Můžeme říct vlastně, že dalších 50 metrů zatím bude přistávací plocha, protože nemocnice Cheb má obrovskou výhodu k dispozici areálu tím, že zde je kde stavět.
1: Karlovarský kraj pokračuje v monitorování spodní vody, která prosakuje do suterénu rašelinového pavilonu v Karlových Varech. Historická památka je součástí nedávno zrekonstruovaných Císařských lázní a kraj do budoucna připravuje jeho záchranu. V současné době zadal studii, která by měla vyčíslit náklady na rekonstrukci a zvážit možné využití objektu. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
3: No v současné době my hlavně teda primárně monitorujeme spodní vody. To byl vlastně ten materiál v radě. Ta spodní voda tam vytéká a zadali jsme zpracování studia projektu, aby jsme věděli vlastně, co by tam mohlo být a hlavně kolik to bude stát. Ale nicméně nechceme s tou udělat pasivní budovu, protože řešíme i, čemu by dále mohlo sloužit, třeba k nějakému potkávání, setkávání a podobně.
1: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministry financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. 52. ročník agrosalonu Země živitelka dnes začal v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství, představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
4: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny. Sport.
1: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily v souboji o třetí místo kolumbijské reprezentantky. Titul ve finále vybojovaly juniorské cyklistky Ruska před Němkami. Počasí. Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Opatrně na silnici 1/20 mezi Bečovem a Cihelnami. Až do odpoledních hodin tam silničáři sekají trávu. Jezdí se tam jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: A také ve čtvrtek 20. srpna 2026 posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přeji vám pěkný den. Teď je 12 hodin 4,5 minuty a to znamená, že i tentokrát budeme plnit vaše telefonická a písemná hudební přání. K datu připomenu, že dnes slaví svátek Bernard a Bernarda. Tak to jsou jména uvedená v kalendáři. Nezapomeňte pogratulovat těm, kteří jsou nositeli těchto jmen v případě, že je máte někde v blízkosti. No a spojení do našeho pořadu zůstává stejné. studio.vary@rozhlas.cz je e-mailová adresa, anebo nám telefonujte na linku 221 55 37 37. U mikrofonu čtvrtečního vysílání je Petr Čimpera. Přeju vám pěkný den, pohodový poslech a na úvod Karel Zich.
3: Telegram s adresou svět.

0: Je 12 hodin a 8 minut, posloucháte čtvrteční písničky pro vás a to následující přání nám řekne Pavel z Prahy. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, pane doktore, zdravím samozřejmě vás a všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A prosím si zahrát písničku od skupiny Činavky, která se jmenuje Hlavolám a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Přeji všem dnes krásný den, mějte se.
0: Tak děkuji za zavolání, naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: To byla skupina Činasky, písnička Hlavolám. Slyšeli jste ji v našem čtvrtečním vysílání na telefonu 221 55 37 37. Teď vítám Honzu z Mariánských Lázních. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Honzík, Mariánské Lázně. Chtěl bych nechat zahrát písničku Dík, že s mým pár přátel mít od Pavla Bobka. Bude to pro moji maminku, kterou mám na Mariánských Lázních a pro Pavla do Mariánských Lázních, který se tady nachází na Pražsku, Praze. Naschledanou. Tak, děkuji.
0: Pavel Bobek už zpívá. Zdravíme vás do Mariánských Lázních. Naslyšenou a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: A ty čtvrteční posloucháte ve 12 hodin a 22 minuty, je 20. srpna 2026. A já tady mám následující hudební vzkaz a také veliký pozdrav. Ta písnička, kterou teď zahrajeme, bude pro paní Emilku Přibylovou z Ostrova. Mně přišel krásný vzkaz od její vnučky Katky, která mi píše, že paní Přibylová mi před mnoha lety poslala krásný originální vzkaz a tak takové, řekněme, přání. Ona mě požádala, abych věřil, že to byla autorka právě ona, že to přání je skutečně z jejího pera a ona ho vymyslela. Tak já, paní Emilko, skálo pevně věřím, že to tak je. A vůbec se nemusíte obávat, mě to udělalo tehdy radost a my jsme hlavně rádi, že jste naší věrnou posluchačkou. A tak vás zdravíme s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Zdravím vás nejenom já, ale celý náš tým. A protože mi Katka prozradila, že máte ráda Petra Nováka a písnička Náhrobní kámen by vám prý udělala radost, no tak my vám chceme zpříjemnit dnešní čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Tak teď do Ostrova pro Emilku Přibylovou zpívá Petr Novák Náhrobní kámen. Tak krásný den a mějte se moc fajn.

0: Tak to byla svého času velmi populární dívčí skupina Black Milk. Písnička sedmkrát dozněla půl minuty po půl jedné. U mikrofonu čtvrtečního vysílání je Petr Čimpera a jsem rád, že mi píšete do našeho pořadu, ale také telefonujete. No a na lince 221 55 37 37 teď vítám naší věrnou posluchačku, spoluautorku našich pořadů Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, to byl krásný úvod, já vám děkuji. Tak samozřejmě hezký den i všem posluchačům. A dneska jsem vybrala písničku, kterou jsme minule pracně hledali a nenašli, ale já ji vyšťourala. A je to skupina ATC a jmenuje se to Around the World. Mm-hmm.
0: Je to ta písnička, v závorce máme to la, jak jste mě zdůrazňovala, Petře, to najdete. No mě tam skákalo úplně všechno, ale ne tahle ta kapela a bohužel ani tahle písnička. A vy jste ji našla a my ji máme v naší fonotéce, tak vám tentokrát splním vaše hudební přání a velmi rád. Tak já vás zdravím do Sokolova, přeju vám pěkné čtvrteční odpoledne a pohodový poslech a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou a já děkuji.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: A vy teď ve 12 hodin a 40 minut posloucháte ty 20. srpnové ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a já tady mám jeden obrovský vzkaz do teplé u Mariánských lázní. Tam se v sobotu 22. srpna uskuteční už 11. ročník přehlídky, nebo chcete-li, festivalu dechových hudeb. A je to obrovská hudební sláva, na kterou se sjíždějí příznivci žánru z různých koutů nejen Karlovarského kraje. No, za celým tím programem stojí dramaturg a já si troufám říci i, že takový hudební režisér Víťa Červenka. Ten by nás teď měl poslouchat a my mu přejeme, jemu, celému týmu a také vedení města Tepla, aby se ten letošní ročník s těma dvěma jedničkama, Víťo, povedl na výbornou. No, těch dechových hudeb bude opravdu hodně, začíná se v 9 hodin ráno, ale pak se ten program vždy přehoupne v městské slavnosti a letos budou hosty skupina Potíže, MD Company zahraje DJ's Camp, to všechno ve finále programu. No ale hlavní hudební hvězdou bude kapela Ketchup. A my teď posíláme do Teplé u Mariánských lázní a konkrétně Víťovi Červenkovi jeden velký hit téhle kapely, která bude hudebním hostem v sobotu v Teplé u Mariánských lázní. Kapela Ketchup, Lilie, přejeme dobré odpoledne, ať se akce vydaří. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: Tak to byla písnička Lilie v podání kapely Ketchup. Ta bude hlavním hudebním hostem letošního 11. ročníku slavností v Teple u Mariánských lázní, tak se tam můžete vypravit. Ale vy posloucháte čtvrteční písničky pro vás. Je 20. srpna 2026 a já mám na telefonu pana Miroslava z Nové Role. Dobrý den.
1: Dobrý den přeju všem. A rád bych poděkoval Českému rozhlasu, že už dneska můžeme poslouchat všechny písničky, ne jako za našeho mládí, když jsme chodili s rádiem u ucha a lovili rádio Luxemburg. Ale přesto bych si dneska nechal zahrát písničku českou od našeho zpěváka Karla Kryla, Bratříčku. Uh-huh. Zavírej vrátek.
0: Dobře. Tak písnička je připravená, zdravíme vás do Nové Role a přejeme vám pěkné a hlavně klidné čtvrteční odpoledne a zase nám někdy zatelefonujte do našeho vysílání. Mějte se.
1: Všem hlavně zdraví a štěstí.

Také trinidadský zpěvák Hathaway zaspíval ve čtvrtečních písničkách pro vás Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 7 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lukášem Staňkem a po nich začíná dnešní pořad Alex a host. Tak takové byly 20. srpnové písničky pro vás. My se dnes uslyšíme ještě jednou, chvilku po 14. ve čtvrtečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Rádia vašeho kraje. Klidný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Březová u Sokolova připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby nového chodníku u hlavní silnice na Kamenici. V Bečovské botanické zahradě se uskuteční den hořců a hořečků. Platy učitelů v příštím roce porostou. Zvýší se i peníze pro vysoké školství. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Další zprávy připravil Lukáš Staněk. Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje výběrové řízení pro stavbu úseku od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bělíčka by práce měly začít v příštím roce.
4: Lidi vlastně po té silnici chodí, nemají tam chodník ani po jedné straně, je to tam dost nebezpečný. A navíc vlastně ta silnice se i špatně přechází. Takže tady se udělala projektová dokumentace na stavební povolení. A je to i včetně osvětleného přechodu pro chodce.
2: V Bečovské botanické zahradě se v sobotu 22. srpna uskuteční den hořců a hořečků. Jak uvedla zahrada na svých webových stránkách, rok 2026 byl Českým svazem ochránců přírody vyhlášen rokem hořců a hořečků. V České republice dnes planě roste 9 druhů hořců a 5 druhů hořečků. A všechny naše původní druhy patří mezi ohrožené rostliny. Jejich ústup souvisí především se změnami hospodaření, zarůstáním luk a zánikem vhodných stanovišť. Akce v Bečovské botanické zahradě začíná ve 13 hodin komentovanou prohlídkou. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější, budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy. A to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů.
5: Sport.
2: Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvězdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče pro více než 50 tisíc lidí. A souboje do hlavní fáze konferenční ligy rozehrají večer Hradec Králové a Jablonec. Východočeši od 20.30 nastoupí na hřišti Panathinaikosu Atény. Jablonec se od 25.40 představí na stadionu Rangers Glasgow.
5: Počasí.
2: Odpoledne čekejte polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vanem jedný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu na parkovišti před Kauflandem srazilo osobní auto chodce. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje. Buďte tam opatrní. Šťastnou cestu a ať už jedete kamkoliv, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naše.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelon práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslit raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Ať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková, úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dát si špenát, Maričku podejte mi pero, Babička, role Kristly, a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takový hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: S námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak.
0: Ne? Vy herci samozřejmě se i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák, a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru, a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, seskok.
0: Dublera
1: tak, jo, že budu s někým, aha, instruktorem přivázaná, a že bude vidět, jak se skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeji rozklebený, jak v tom vzduchu, a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkový rok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně Výkvět dabinku, nebo teda, ne Výkvět, to jsem špatný slovo, Rozkvět, nebo Strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to jmenovalo.
0: Já to mám před očima.
1: Ale krásná, ale krásná holka,
0: ano,
1: to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým, nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já jsem říkal, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Bateriové úložiště u Sokolova využije Sokolovská uhelná k obchodování s elektrickou energií. Spolek na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů připravuje restaurování vzácného obrazu. Zítra bude většinou oblačno s deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 24 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. V lokalitě Lipnice u Sokolova zahájilo provoz nové bateriové úložiště, v současné době největší v České republice. Pomoc má především ke stabilitě energetické sítě. Sloužit by mělo taky k obchodování s elektrickou energií ve chvílích, kdy bude energie v síti přebytek nebo naopak nedostatek, vysvětluje předseda představenstva uskupení SUAS Group a Sokolovská uhelná Pavel Tomek.
2: Tento business model, na kterém stojí celé toto bateriové úložiště, je postaven na tzv. Obchodní arbitráži. To znamená schopnost tohoto bateriového úložiště nabíjet se v době levné elektřiny a tu elektřinu dodat zase do systému, do sítě v době, kdy ty požadavky na dodávky jsou výrazně větší a v tuto chvíli i cenově přínosnější.
0: Výstavba bateriového úložiště v lokalitě Lipnice vyšla na více než 400 milionů korun. Projekt je výsledkem spolupráce SUAS Group a slovenské energetické investiční skupiny EIF. V Sedleci u Karlových Varů pokračuje rekonstrukce kostela svaté Anny. Letos se práce týkají opravy dřevěných částí varhan. I přesto, že práce potrvají ještě asi 2 roky, připravuje spolek na záchranu kostela další projekt za zhruba 1 000 000 korun. Ten se bude týkat obnovy jednoho z obrazů, pokračuje předseda spolku Alois Kůrka.
3: A to je restaurování obrazu kopie Pasovské Madony, neboli Panny Marie Pomocné. Ta je z roku 1620 a byla nesená císařskými vojsky při bitvě na Bílé hoře, takže relativně jako taková vzácná relikvie. Teď čekáme na schválení toho záměru a budeme žádat zase o dotace a vybírat nějakého zhotovitele.
0: Spolek získává dotace nejen od města Karlovy Vary, ale také od Karlovarského kraje a ostatních dárců. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru, řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Firnswalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů také auta, na které spadly polámané stromy. Sport. Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35-letý vrchař po 7. v kariéře. Ve startovní listině závodu začínajícího v sobotu v Monaku je Hirt zatím jediným Čechem. Soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, přes noc ojediněle přehánky, přes den pak srážky na většině území, objevit se můžou i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré. A biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody ze silnic Karlovarského kraje by měly být odstraněny a aktuálně nemáme informace o žádných nových, tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, teď máme 14 hodin, 4 a půl minuty, posloucháte čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 20. srpna 2026. My zachováme tradici našeho letního vysílání, už za chvíli tu bude další zastávka letošního zámeckého léta. Vypravíme se na ní s průvodcem Františkem Kinským. Tak vám přeji krásné letní odpoledne a příjemný poslech.

0: 14 hodin, 12 minut, posloucháte čtvrteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků. Pokud ne, máte každý den šanci na alespoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. A jaké to bude tentokrát, to už ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními skrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony. Takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

pensamento está. Že chtěl bych jenom mít.

0: Tipy pro volný čas.
1: A dnešní pozvánky máme pro vás minutu před půl třetí deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu Městské knihovny Ostrov. Nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Sokolovský klub Alfa nabídne od 19 hodin večer otevřené diskuze o kriminalitě, spravedlnosti a důsledcích lidských rozhodnutí. V pořadu nazvaném Mezi činem a následkem uslyší návštěvníci dokumentaristku Martinu Eretovou, zástupce policie České republiky a vězeňské služby. V Mariánských lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je klavírní recital v městském divadle. Začíná ve 20 hodin a zazní na něm kromě Chopinovy hudby skladby Edvarda Griegera a Sergeje Rachmaninova. Přední česká malířka Ivana Lomová představuje v karlovarské Becherově vile soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Tak takové byly čtvrteční tipy pro volný čas s datem 20. srpna.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Vaším čtvrtečním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Máme 14 hodin a 35 minut. Město Hranice u Aše a Saský Ador spojuje nová cyklostezka. Její trasa vede po zaniklé železniční trati ze začátku 20. století. Na slavnostní otevření cesty se včera v podvečer přišli podívat desítky lidí z obou stran česko-německé státní hranice.
1: Ich bin aus Adorf und kenne diese Strecke schon.
2: Sebastian Lange je ze saského města Adorf. Na novou turistickou trasu vedoucí po bývalé trati až do českých hranic se vydal mezi prvními. Chtěl prostě vidět, jak se proměnila zaniklá pohraniční trať.
3: Tady jsou lidé, kteří vlastně svým přičiněním přispěli ke vzniku té cyklostezky.
2: Na slavnostní otevření cyklostezky Mokelbahn přichází na hraniční čáru uprostřed lesa desítky lidí a po projevech politiků přichází ten asi nejdůležitější okamžik.
3: Já tady rozdám nůžky a teď už pojďme tedy společně přestřihnout pásku.
2: Slavnostní program řídí nezávislý starosta hranic u Aše Daniel Mašlár, podle kterého vznikl nápad přestavby staré trati na cyklostezku před 8 roky.
4: Před několika měsíci místo toho asfaltu tady byly staré olejem napuštěné dřevěné pražce s chmělem, 10-metrové, 20-metrové stromy. Ta příroda si to za těch 50 let tady vzala zpátky, ale podařilo se to velmi citlivě obnovit a vlastně zpřístupnit.
2: Manažerkou česko-německého projektu je Petra Bulantová. Kromě administrativy v minulých letech hlídala i průběh stavby a tak trasu bývalé železnice přizná v současné době v podstatě dokonale.
5: Ještě předtím, než to bylo samozřejmě otevřený, v průběhu stavby byli jsme tady každý týden v rámci stavebních prací na kontrole, takže jsem vždycky netrpělivě očekávala, kam se ta stavba i na německé straně posunula. Celá cyklostezka je dlouhá 8 kilometrů cirka.
2: Proměnu do nedávna nepřístupného území u státní hranice každopádně přímo na místě při slavnostním otevření oceňují také čeští turisté.
6: Já to procházím skoro každý rok, už od období, kdy to tady byla šílená džungle, akorát že se ten čas zkrátil asi o hodinu. Tím, že to teďka ten úsek krásně průchozí. Ještě tam vzadu byl zával obrovský, ale já jsem si tady kdysi dávno vykopal i kolejnici, ta pochází tady odsud.
7: Na německé straně je cyklostezek ještě více a jsme velice spokojení. Jediný, co nám chybí, nějaký občerstvení tady.
8: No ta proměna je skvělá, my jsme sem chodili ještě, když to tady bylo zarostlý a byly tu ještě ty staré pražce. Teď se tu dá krásně chodit a líbí se mi, že tu potká člověk plno lidí, kteří se tady užívají na kole a jsou s tím tady spokojený, že jsme takhle zase znovu propojení s Adorfem.
2: Na české straně stál projekt nové cyklostezky 20 milionů korun. 85% částky zaplatí evropská dotace. V sousedním Sasku ještě náklady na společný projekt nevyčíslili. Z hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Znělka rubriky otevřela čtvrteční rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď ve 14 hodin a 46 minut můžete telefonovat vaše inzeráty do našeho odpoledního vysílání. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. Tak pokud chcete zveřejnit váš inzerát v našem odpoledním vysílání, máte možnost telefonovat právě teď k nám do studia. Dnes je 20. srpna, možná něco prodáváte, chcete koupit, scháníte, poptáváte, chcete vyměnit. K tomu slouží tahle rubrika Českého rozhlasu Karlovy Vary každý všední den, chvilku před 15. hodinou. Tak dost jsem toho napovídal, počkám, zdali některý z posluchačů nabídne svůj inzerát a připomenu tedy ještě jednou spojení k nám do studia. Linka 221 55 37 37. Tak dnes bez inzerátu, další rozhlasové tržiště zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: 800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: ohře dosahovaly jen zlomku obvyklých hodnot. Správci vodních děl proto část vody využívají k nadlepšování průtoků v řekách. Dodávky pitné vody do domácností ale zatím nedostatek povrchové vody neohrožuje. Vodárenské nádrže Stanovice a Žlutice mají podle mluvčí karlovarských vodáren Věry Štaflové vody dostatek.
1: Tyto nádrže mají víceleté řízení. To znamená, že jsou dimenzovány tak, aby dokázaly bezpečně dodávat surovou vodu i přes dlouhodobé období s nedostatkem srážek. Stejně tak úpravny vody mají velkou technologickou rezervu.
0: Hranice u Aše a Saský Adorf dokončily výstavbu cyklostezky po zaniklé přeshraniční železniční trati. Nová stezka je dlouhá 8 kilometrů a na české straně stála 20 milionů korun. Projekt podpořila evropská dotace. Podle nezávislého starosty Hranic Daniela Mašlára vznikla nová cyklotrasa na původním železničním náspu z roku 1906.
2: Výjimečná je ta stavba, protože už jako původně ta železnice Mokelbán byla výjimečná. Milovníci historických tratí ji mají velmi rádi. Sloužila jen pár let, vlastně mezi lety 1900 až do války. Poté tady byla zanikla, vznikla tady krásná nedotčená příroda, kterou ta cyklostezka vlastně teďka otvírá všem turistům, lidem.
0: U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
3: Elektrárna je soukromého majitele a teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
0: Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí. Uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo více lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Asi polovina letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let, pro které jsou vedra zvlášť nebezpečná. Nejhorší byla situace v posledním červnovém týdnu, kdy kvůli vysokým teplotám zemřelo 9600 lidí. Sport. Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly, stejně jako mezi muži Jakub Menčík. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, přes noc ojediněle přehánky, přes den pak srážky na většině území. Objevit se můžou i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu. Tak šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký dobrý den, zprávy s Lukášem Staňkem otevřely další hodinu našeho čtvrtečního vysílání. Je 20. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Já za malou chvíli přivítám našeho dnešního hosta, je to filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček. Pozveme vás na další ročník Land Art Festivalu, kde se koná pokolikáté, o tom všem si budeme povídat za malou chvíli. Hezké odpoledne a klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: I Václav Neckář hudebně přispěl do našeho čtvrtečního vysílání. Teď je 15 hodin 11,5 minuty. Naším dnešním hostem je nezávislý filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček, kterého vítám ve studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Petře, já jsem rád, že jste si v nabitém programu našel chvilku pro naše posluchače. O vás se hovoří jako o kulturním vědci a především patriotovi Krušných hor. Kdy vás sem cesty zavedly?
1: To je dávno. Můj děda pracoval v Jáchymově na Uranu, já jsem vlastně jezdil od malička za ním do Vysoký Pece do Rudného, tam mě rodiče počali a vlastně ty Krušní hory mi natolik uvízly v paměti, všechno jsem si tam pamatoval líp a než jako z dětství v Praze. No a prostě postupem času vlastně veškeré moje aktivity směřovaly sem a teď už jezdím do Prahy tak jako na víkend na chalupu.
0: A je dobře, že vás máme, protože já jsem si nejprve říkal, že vás nazývají Krušnohorský poutník, ale dočetl jsem se, že to je nová kniha, název nové knihy, která spatřila světlo světa tuším v červnu.
1: Ano, je to tak. Vlastně vyšla kniha v nakladatelství Albatros, a je prostě všude v distribuci, už jsem si jako nevydával sám. A je to tak jako toulání se, putování po Krušných horách, je to trošku ve stopách toho seriálu Great Walks, který už 10 let natáčíme. Je to literárně přepsáno a je to doplněno spoustou rozhovorů, informací o těch místech, kudy jsme šli, takže je to vlastně úplně jako nová knížka. A ten nakladatel je s tím spokojen, takže už se pomalu chystá i druhý díl.
0: Ten název Krušnohorský poutník, vy jste mi před rozhovorem vysvětlil, že by se dal použít hned 3x. Takže to je kniha, pak je to nějaká záležitost v podobě historické budovy.
1: Ano, já od roku 2021 opravuju, zachraňuju bývalou rybičkárnu Antona Kali v Kovářské. A jednou takhle ve snu jsem přemýšlel celý den před tím, jako jak se to má jmenovat. Tak ve snu mi přišlo Krušnohorský poutník. A říkal, jo, to je ono, to chci. Takže jsem mesto udělal Krušnohorského poutníka, dneska to funguje jako místo, kam jezdí školy na kreativní pobyty, já je učím natáčet, stříhat, blbnout tam, protože tam máme velký green screen ateliér, ale dá se to normálně i pronajmout, jezdí tam rodiny a je to obrovský prostor, je to tak na zámku, jsou tam prostě veliký prostory toho bývalého marinovacího sálu.
0: Jste zmínil to natáčení, stříhání mladými lidmi, studenty, žáky. Jak vnímáte tu dnešní generaci? Máte pocit, že se rodí takové talenty, jako jste vy?
1: Rozhodně, rozhodně. Já sám věnuju už vlastně 4 roky místním dětem z Kovářský, dělám jim tam zdarma prostě kroužek filmařský a už 2 vlastně absolventi 9. třídy vlastně na základě toho kroužku se rozhodli dát dál studovat jako fotografii a video, takže jako rozhodně.
0: Takže to máme tuto historickou záležitost, pak kniha Krušnohorský poutník a Krušnohorský poutník potřetí, to je Petr Mikšíček.
1: Jo, de facto jo. No.
0: Tak je naším hostem. Ještě to podstatné, my si teď budeme povídat o dalším ročníku Land Art Festivalu. Pokolikáte se koná?
1: No to se to po 15. takže už velký číslo.
0: Velké jubileum, 15. ročník festivalu, který zavítá do Königsmühle. Ano. To jsou všechno Krušné hory. Předpokládám z toho názvu, že tedy obě strany jsou zainteresovány do tohoto letošního ročníku festivalu.
1: Je to tak, vlastně je to pokus o oživení a záchranu zaniklé obce, které bylo naděleno, kromě toho jako smutného osudu, že vlastně zmizela, lidi museli odejít, taky bylo naděleno neskutečné přírodní a krajinné bohatství. A je to tak úžasné místo, plný energie, že jsme si řekli, že ho nemůžeme nechat jen tak nechat ladem zarostlý, a takže společně s německými kamarády, partnery se spolkem Lichtfabrik, náš spolek do krajin vlastně organizuje tuhletu akci, takže se na ní podílí jak organizátorsky, tak po stránce těch uměleckých děl Češi a Němci. Chodí tam samozřejmě návštěvníci Češi a Němci a je to prostě úžasný místo k setkání.
0: Před písničkou je ještě otázka, kde najdeme Königsmühle, v jaké části Krušných hor?
1: No je to vlastně kousíček 2 kiláky od Klínovce, když jdete od Neklidu dolů na Loučnou pod Klínovcem, tak vlastně u obce Háj, prostě jenom přejdete louku, takový kopeček kolem takového Černého kříže a přijdete do tohle zapomenutého pohádkového údolí.
0: Petr Mikšíček je hostem čtvrtečního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za malou chvíli připomeneme, ve kterých dnech se bude konat letošní 15. ročník Land Art Festivalu.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je tentokrát nezávislý filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček. My vás zveme aktuálně na 15. ročník Land Art Festivalu v Königsmühle. Petře, je také podstatné zmínit, ve kterých dnech se festival koná.
1: Ano, začínáme zítra, to znamená v pátek 21. srpna přímo pravé poledne, kdy vlastně celý program zahájí pan Souček, Petr Souček, což je z České mykologické společnosti expert na houby a bude mít vlastně povídání a prezentaci hub známých a neznámých, které jako můžeme být i překvapení, co tady všechno roste u nás. A program běží asi až do půlnoci v pátek a v sobotu začínáme asi v 11 hodin dopoledne představením jednotlivých lentartistů na pódiu a pak postupně to jde přes lentartovou procházku, po kapely a tak dále.
0: Tak já jsem si říkal, jaký festival se skrývá pod tím názvem. Teď už jste zmínil, že tam bude třeba povídání o houbách, které rostou v tomto regionu, čili v Krušných horách, ale vím dobře, že tam bude také podstatná hudební část vašeho programu. Kdo zahraje v pátečním programu?
1: V pátečním programu zahraje například místní velice cool kapela Nová bába.
0: To jsou Ostrova.
1: A Theodor Kravál jako velmi známý komik a takový performer, tak jsem zvědavej na... Říkal jsem mu, ať zahraju, prostě ať mluví dost impertinentně, tak jako ať je to sranda, tak jsem zvědavej, co vymyslí. Pak tam bude hrát kapela Fej, což jsou napůl Češi, napůl Němci, hrajou skvělou hudbu v saském krušnohorském Mundartu, to má jako v nářečí. A potom bude hrát kapela například Čtvrt na smrt a jako vrcholem by měl být právě kapela The Bladderstones, což jsou jako jaký rock bluzeři, taký jako výborný blues, dokonale jako instrumentálně zvládnutý a hrát s nima bude Vladimír Václavek, což jako známý český jméno a tak třeba tohle jsou ty perly toho pátku.
0: Tak to je pozvánka na páteční program, tak nejen tedy povídání o houbách, ale také ta hudební složka celého programu. Vy už jste to zmínil, že tam je kapela, která zahrnuje jak tu českou, tak německou stranu. Předpokládám, že i němečtí hosté budou v sobotním programu vašeho letošního 15. ročníku festivalu.
1: Samozřejmě mám můj kamarád Andrej Wagner se Zwickau, tak ten schání německý kapely, já většinou scháním český, tak se vždycky tak jako snažíme se trefit do toho vkusu. A takže vlastně v pátek bude hrát jedna německá kapela a v sobotu dvě. Že budou to Toadville Rockers, Hauptsache Anders a ta třetí, nevím, co řekl.
0: Nevadí, najdeme na webu.
1: Ale hlavně tam jsou i další umělci, máme lentartisty z Česka, máme lentartisty z Německa, máme tam doprovodný program, například Linorid Workshop, který vede naše kamarádka z Hartensteinu, Ramona Markstein. Budou tam výstavy obrazů a fotografií od Katrin Markstein a bude tam například broušení, velmi oblíbené broušení kamenů od Borgese Neubauera, to jsou vlastně všechny ty kamarádi z té saské strany. No a vedle toho samozřejmě český umělci.
0: Já když jsem si četl o tom vašem festivalu, tak jsem zjistil z těch předchozích ročníků, že jste měli také věrné podporovatele. Jak je to v letošním roce? Máte donátory?
1: Máme, stále nás podporují ti podobní lidé a instituce, takže já moc děkuju Česko-německému fondu budoucnosti za podporu vlastně fondu malých projektů Interreg, což jsou peníze jako z přeshraničního mechanismu Evropské unie a taky destinační agentuře Krušnohoří, která se jako částečně podílí na programu, takže ta má na starosti v pátek večer, až bude úplná tma, tak bude slavnostní rozsvěcení Königsmühle.
0: Takže partnery máte, ale přesto se zeptám, bude se platit nějaké vstupné? Těch peněz není nikdy dost?
1: Jo, vstupné se platit bude, máme s tím dobrou zkušenost a hlavně my jako ten festival se odehrává v zaniklé obci v Národní přírodní rezervaci a my, kdyby tam přišlo moc lidí, protože se neplatí vstupné, tak by nás to zabilo. Že my tam máme maximální počet kolem 300-400 lidí denně a kdyby tam přišlo 1000 lidí, tak to je naposledy, co jsme to kdy udělali. Takže my musíme trošku regulovat ten počet lidí, takže vstupné je 299 korun na den.
0: Tak pokud nevíte, co s volným časem 21. a 22. srpna, vydejte se na 15. ročník Land Art Festivalu v Königsmühle. Petr Mikšíček o něm povídal a jenom připomeňte na závěr, v pátek začínáte v kolik hodin?
1: Pátek začínáme v poledne, v sobotu začínáme dopoledne a program jede vlastně až do půlnoci ze soboty na neděli.
0: Pořadatel festivalu Land Art a nezávislý filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček byl hostem čtvrtečního odpoledního vysílání. Děkuji za váš čas a na viděnou.
1: Moc taky děkuji a hezký den.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Je čas na muziku a na K. Hezké odpoledne, dobrý poslech.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Půl minuty po půl čtvrté posloucháte čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Stavební firma finišuje s rekonstrukcí městského bazénu v Aši na Chebsku. Poslední práce se týkají například čištění van, úklidu nebo instalace vybavení. Úpravy zahrnovaly celý areál. Nové jsou bazénové vany, sociální zařízení, ale i technologie pod bazénem. Novinkou bude taky wellness centrum i terasa před venkovními bazény. Opravy by měly být hotové koncem září.
1: Malý výukový bazén je odmytej, částečně napuštěný. Proběhlo chemické čištění celé vany.
2: Říká Ladislav Potočný, stavební technik. Změnily se i nějak rozměry těch bazénů, nebo ty zůstaly stejné?
1: Bazény jsou téměř stejné. Hrály tam roli jenom centimetry, ale jsou stejné.
2: Můžeme tedy k velkému, abyste mi řekl, co se tam teď děje?
1: Na velkém paleckém bazénu probíhá chemické čištění, to znamená, že se vlastně celý bazén meje, vyplachuje, proplachuje a začne se napouštět.
3: Míšo, tady to teď dostříkáme od té kyseliny, já si tady vezmu Scotch Brite a špachličku a půjdu dělat ještě nějaké finální práce.
4: Určitě takhle to uděláme.
2: Michal s Petrem tady čistí velký bazén. Chlapi, je to náročné? Vy máte v ruce fabku.
4: Používáme kyselinu na čistění jakoby té vany toho bazénu a pak to splachujeme vodou.
2: Petře, a co teda přesně teď bude ta vaše práce?
3: Vzhledem k tomu, že na nerezi jsou ještě po stavbě zbytky betonu, tak to teď půjdu odstraňovat a budu se snažit, ať to je tady krásně čisté.
2: A dá se říci, že už jsou to ty poslední práce, které tady probíhají, to znamená čištění bazénu, pak samotný úklid.
1: No tak chybí nám to vyčistit, celkový úklid, chybí nám tady nějaké ještě interiéry, nábytek, dodělat nějaké obklady. Stavba je téměř před dokončením.
2: Teď jsme se vrátili vlastně do toho hlavního vstupu. Tady vlevo je co?
1: V levé části máme šatny a převlíkárny, následují vzadu sprchy, pánové dámy, je tady prostor pro invalidu, před náma je recepce a gastrozóna.
2: Součástí celého areálu tak bude i wellness centrum. To bude kde přesně?
1: No, je tady sauna a tam se jdeme podívat.
2: Jdeme dobře?
1: Ano.
2: Pokračuji.
1: Teď jsme přišli vlastně do toho prostoru, kde jsou dvě finské sauny. Je tady ledová kašna, kde se bude vyrábět led a ochlazovací káť se studenou vodou.
5: My jsme tady dělali všechno sklo, všechno hliník.
2: Všechno sklo a všechen hliník. Pan Josef je také ze stavební firmy. Pracuje tady, upravuje, dodělává. A co ještě máte, chlapi, na práci?
6: No už toho moc není. Teďka tady vlastně to lištování. A máme tady ještě nějaké dodělávky, nějaké zavírače. No a my jsme tady víceméně plus minus hotoví. No.
2: Mluvčí Ašské radnice Milan Vrbata. Stojíme teď před Ašským bazénem, před plaveckým bazénem, který je nově rekonstruovaný a ty práce tady finišují. A co se týče té rekonstrukce jako takové, co původního z toho bazénu tady zůstalo?
7: Já na tu stavbu chodím poměrně často, zůstalo jenom obvodové zdivo vlastně toho bazénu, vany obou těch bazénů a prakticky skoro všechno, kromě některých technických zařízení, vlastně nový.
2: Za rekonstrukci bazénu zaplatí město zhruba 200 milionů korun. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: 16:45, posloucháte čtvrteční odpolední vysílání, je čas na soutěž a také připomínám studiovou linku 221 55 37 37. Technické památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO zvou k návštěvě. Proto v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do jedné z nich. Štola Johannes v revíru Zlatý kopec Kav nabízí mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, které je možné vidět jen málo kde. No a tak za 2 hodiny můžete projít historií minulostí 500 let bohatou. Tak to je dnešní cena, ty zmiňované vstupenky, pokud správně odpovíte na otázku, která se týká dolu Mauritius. Tak já už mám na telefonu prvního soutěžícího, tak Michal Zavěsil, škoda, asi nechtěl dnešní cenu za správnou odpověď, volají ale další soutěžící, dáme tedy prostor tomu, kdo nám teď telefonuje. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkně, Honza ze severu.
0: Posluchač Jan ze severu, ze severních Čech, se dovolal do našeho odpoledního vysílání. Tak teď už víte, že nabízíme tedy vstupné do té štoly Johannes v revíru Zlatý kopec Kav. Mě by zajímalo, a tady už je soutěžní otázka, ta se týká dolu Mauritius. Kdy byl tento důl prohlášen národní kulturní památkou, je ne? Mám tu 4 možnosti. Bylo to za A v roce 1994, nebo za B v roce 2004, nebo za C v roce 2014, anebo za D v roce 2024. Jedna z těchto variant je správnou odpovědí na otázku, kdy byl důl Mauritius prohlášen národní kulturní památkou.
1: Já bych řekl 24.
0: Vytipujete Dčko rok 2024, tak není to správně, bohužel. Děkujeme za zavolání na slyšenou.
1: Asle, mějte se.
0: Tak to nebyla správná varianta, ale máme tu ještě zbývající 3 možnosti. Stačí zavolat k nám do studia a tipnout si jako náš další posluchač. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je teď s námi ve vysílání?
2: Petr z Nebes.
0: Petře, ptali jsme se na to, nebo ptáme se na to, kdy byl důl Mauritius prohlášen národní kulturní památkou. Tak ta varianta D to není a zbývají 3 možnosti. Za A 1994, za B 2004, nebo za C 2014.
2: Já bych tipnul 2004.
0: Vy tipujete Bčko 2004. Bohužel ani to není správně. Mrzí mě to. Naslyšenou. Tak nebylo to pravé ořechové. Znamená to tedy, že zbývají 2 možnosti. Ačko 1994 nebo Cčko 2014. Tipnete si i vy, která z těchto variant, zbývajících variant, je správnou odpovědí na naší dnešní soutěžní otázku. Kdo pak je s námi ve vysílání? Dobrý den.
3: Dobrý den, ve vysílání je Jarka Těšovice.
0: Jarka z Těšovic. Takže Jarko, zbývají 2 možnosti. Ptáme se na to, kdy byl důl Mauritius prohlášen národní kulturní památkou.
3: Já bych zkusila to 2014.
0: Vy byste zkusila 2014. Létalo to kolem toho milénia 2004, ano. 2014, 2024... No, tu variantu, kterou jste vybrala, Cčko, je správná.
3: Je, děkuji.
0: Chtěl jsem vás nechat trošičku v napětí.
3: Byť já jsem v napětí.
0: Doufám, že se mi to podařilo, ale především jste správně odpověděla na moji dnešní soutěžní otázku a tak vám nabízím 2 vstupenky do štoly Johannes v revíru Zlatý kopec Kav. Určitě to využijte, stojí to za to.
3: Určitě.
0: Tak já vám blahopřeju a zůstaňte ještě na telefonu, řeknu vám, jakým způsobem vám cenu předáme. Naslyšenou, hezké odpoledne.
3: Naslyšenou.
0: Tak to byla úspěšná posluchačka našeho čtvrtečního odpoledního vysílání. Za 10 minut bude 16 hodin, do té doby ještě trocha muziky, také rubrika Ahoj rádio. V 16 hodin aktuální zprávy, po nich začíná čtvrteční humoriáda. Tak zůstaňte s námi, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Dobrý poslech.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Ve které zemi se mají lidé lépe než u nás?
2: V Chorvatsku, protože tam mají moře.
3: Je to hezký na nějakých opuštěných ostrovech, protože jako tam třeba mají takový ty víc zvyků.
4: Podle mě jsme na tom hodně dobře, jako, protože když si představím, že bych musela žít někde v Africe nebo tak, a Amerika mi tady taky nepřijde nějak jako extra dobrá, určitě bych tam žít nechtěla, protože jsou tam takový ty sladký chleby a no, prostě ty toasty, to bych nemohla vůbec. Já jsem spokojená, že žiju tady.
5: Asi v Anglii, tam je to čistější a mají tam jakoby lepší prostředí.
6: Podle mě ve Španělsku, že mají tam moře a pro mě tam mají i lepší stravu.
7: Tak líp se mají asi v Anglii, protože se nemusí učit anglicky.
8: A

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nýberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4 Pro.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Výměna cementobetonového povrchu komplikuje provoz na dálnici D5 na Stříbrsku. Za pohonné hmoty v Karlovarském kraji si řidiči oproti minulému týdnu připlatí. Zítra bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Lukáš Staněk. Silničáři opravují další část dálnice mezi hranicí s Německem a Plzní. Dálnice má cementobetonový povrch, který zhruba po 30 letech dosloužil.

0: Paliva v Karlovarském kraji oproti minulému týdnu zdražila. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korunu a 23 haléřů. Před týdnem byl o 11 haléřů levnější. O 94 haléřů na litru zdražila nafta. Za tu teď motoristé dají průměrně 44 korun a 94 haléře. Nejméně zaplatí řidiči za benzín i naftu na Karlovarsku a nejvíc na Chebsku. Z celého Česka je nejlevnější benzín v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém. Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% bodu míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo. Většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Poslední vojáci sovětské armády ho opustili až v roce 1991.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, přes noc ojediněle přehánky, přes den pak srážky na většině území. Objevit se můžou i silné bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v Karlovarském kraji jsou aktuálně bez hlášených dopravních nehod, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
3: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a vás, milí posluchači, ráda uslyším. Přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
2: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš. Ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
3: jako
2: barva.
3: Jako v obličeji?
2: Ne, na sobě, ale dokonce i na brýlích, lehké no. Odlesky, krásně sladěno.
3: Děkuji.
2: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova, samozřejmě. Ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný. Ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila. Ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi. Díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to už plánoval. Ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let? Myslím, šesti, nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, tři, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu
0: takže
1: jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: Takže tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnutí. No to pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, to ne, člověče, to se naštve, bo to by se naštvalo. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřek jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Chyba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estrádách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový tak... byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijeli.
1: Byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm-hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Majka,
1: jo, a ještě
0: ano.
1: Jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech. A pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý je
1: tu rád. Jasně, jasně,
0: jasně. Ano, ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Dobře, šoupnem, trošku. Jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Smyslava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, a, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se
6: moc vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Gottem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl! Unser Karl! On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne. Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takové pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne. Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
3: Jo.
6: No, myslím si, že už na to mám.
3: Co, slovník nebo...
6: Věk, jako, vzhled.
3: No ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmažšího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou. Na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
6: no,
3: taky z ní udělali čarodějnici.
6: No, mladá, krásná.
3: Věk nejde.
6: A jak ji zvošklivili.
3: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
6: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
3: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
6: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěji na prstenu třpití se drobná kvít Karmenu.
3: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to jen slyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
6: Zvedala jsem
3: a křičela,
6: kopí.
3: Ty jsi vyloženě hrála, tak takovouhle vlastně recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
6: Ano.
3: Jo, to bych možná neusnul ani.
6: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
3: Jako vzpomínku.
6: No ne, to byla náhoda.
3: Jo.
6: Ku podivu jsme...
3: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
6: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
3: Kole dole, vyšli.
6: Ano.
3: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
6: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
3: A dali jste si?
6: No samozřejmě.
3: Odměna za
6: výšle. Dali jsme si do nosu.
3: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váš Kaneckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech. V říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Schmidt, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano. Ano. Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to nadálku. Je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová?
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z oken.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli to zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak no. Jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, ale je takový to nemá vychrtlej.
4: Ne, trošku. Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: Když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až lituju, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový a nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho skovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se skoval za mě, no a až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, nechtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi, teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo, jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách vysokých s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina. Fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak
2: no
1: děti
2: já,
1: to slíbí
2: samozřejmě.
1: V tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhej a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenická show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví. Jestli ta prčavé studio, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jakou prču uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
5: Jo, že bychom vám dali takhle.
2: No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vaše hosta v rozhlase.
2: Ano.
6: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
7: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
7: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: se pěkně. Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
8: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
8: Přáli si jako vzhledem mé manželce, pohačení oblíbenkyně Marta Kubišová, tak s Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnu to. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, by jí nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
9: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa a najednou on zřejmě nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
10: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
9: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
10: Ano, ano, uměl něco i nesprostýho. No,
9: strašně sprostý právě.
10: To je zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto téma.
9: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to by se znemožnila před národem. On říkal, do prdele práce.
10: On to, takových nás je, který tohle říká.
9: Takže tohleto, no...
11: Ráčko,
9: a pak říkal, no, ano, ano. A já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
10: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
9: Ano, kočičky máme 2.
10: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
9: No, to je růžena.
10: To je růžena.
9: Růžena.
10: Tak to jsem uhod správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
9: Tiffany.
10: Tiffany.
9: Tiffany.
10: O, pozor, Tiffany.
9: Ale... šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
10: No, tadleta, tadleta.
9: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
10: Takže růžena je chlapeček.
9: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo, jo.
4: To byl takový černý humor.
2: Ano,
4: ale
2: ano.
4: Víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se Vida? Prokázalo od Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím. Tady Mája z Dolní Lhoty. Moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomskovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím. Moc vás pěkně pozdravuju. Ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující nomina jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš. Pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, či je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: No jaká... Velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
8: Dieta. Baví se dva kamarádi.
9: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná. Už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
9: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
9: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majte za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Plzeňští policisté pátrají po falešném policistovi a bankéři. Nová lávka přes potok v Poděbradově ulici v Chodově na Sokolovsku už slouží veřejnosti. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste. Zítra bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 24 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Policisté vyšetřují případ falešného policisty a bankéře. Letos v květnu vylákal v Domažlicích a v Plzni od poškozené ženy přes 650 tisíc korun. Možného pachatele policisté prověřují podle záznamu z kamerového systému. O pomoc s identifikací žádají veřejnost. Jak k podvodu došlo, vysvětluje policejní mluvčí Barbora Kunešová.
3: Falešní policista a poté i falešní bankéř pod legendou o napadeném účtu ženu přesvědčili k výběru peněz. Žena tak vybrala ze svého účtu 365 tisíc korun a předala je neznámému kurýrovi na náměstí v Domažlicích. Následně ji falešný bankéř přiměl sjednat si předschválenou půjčku, odjet do banky v Plzni a tam vybrat dalších 300 tisíc korun, které tam opět předala neznámému muži.
2: Fotografii muže zveřejnila

0: roste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu. Sport. Fotbalisté Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechů Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu z Glasgow za poslední roky změnil.
1: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
0: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Athény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. A Plzeň čeká od 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, přes noc ojediněle přehánky, přes den pak srážky na většině území, objevit se můžou i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krásné dobré odpoledne nebo podvečer, jakkoliv vnímáte tento čas, konkrétně 17 hodin a 5 minut. Je tady Den kraji, který vám shrne to, co se dnes v našem kraji nejdůležitějšího událo. Ještě před několika lety byla železniční trať mezi hranicemi u Aše až Saským a Dorfem zarostlá a nevyužívaná. Teď vede po trase zaniklé trati nová cyklostezka. Více nabídneme v reportáži zhruba v 17 hodin a 13 minut. Čištění bazénových van, nátěry, úklid nebo instalace vybavení. V městském bazénu v Aši na Chebsku finišují rozsáhlé opravy. Hotova bude koncem září. Více v reportáži zhruba za 20 minut. No a Koenigsmühle ožije uměním, hudbou a setkáváním lidí z obou stran Krušných hor. Už tento víkend nabídne Land Art Festival 15. ročník plný inspirace, workshopů a umění, a to přímo v krajině. Podrobnosti také v této hodině, konkrétně chvíli po půl šesté. No a v Sokolově se dnes uskuteční otevřená diskuze s krimi dokumentaristkou Martinou Ertovou a zástupci policie České republiky a taky vězenské služby. Podrobnosti nám přineše naše regionální stopařka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.
4: Mám prostě od

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Karlovarském kraji zůstávají průtoky v řekách pod dlouhodobým průměrem. Červencové přítoky do většiny nádrží v povodí Ohře dosahovaly jenom zlomku obvyklých hodnot. Správci vodních děl proto část vody využívají k nadlepšování průtoků v řekách. Dodávky pitné vody do domácností ale zatím nedostatek povrchové vody neohrožuje. Hranice u Aše a Saský Adorf dokončili výstavbu cyklostezky po zaniklé přeshraniční železniční trati. Nová stezka je dlouhá 8 kilometrů a na české straně stála 20 milionů korun. V čem je trasa výjimečná, vysvětluje nezávislý starosta Hranic Daniel Mašlár.
2: Vznikla tady krásná nedotčená příroda, kterou ta cyklostezka vlastně teďka otvírá všem turistům, lidem.
1: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. V Berninku na Karlovarsku zpřístupnili nové posilovací hřiště u běžeckého areálu. Je tam několik posilovacích strojů a hrast. Sloužit budou mimo jiné taky lyžařskému klubu Berning. Stavební firma finišuje v Aši s opravou městského bazénu. Práce začaly loni v lednu a hotové budou na konci září. Rekonstrukce už byla nutná, protože objekt ze 70. let minulého století v podstatě žádnou velkou úpravu neměl. Na co nového se mohou návštěvníci těšit, dodává mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
3: Můžou navštívit i saunový svět, bude tam několik saun, které nabídnou prostě komfort, který tady v Aši není.
1: I tomuto tématu se budeme věnovat v této hodině. Na zámku Valeč začala po 130 letech rekonstrukce vstupní brány do parku. Práce jsou nutné, protože při vyčištění okolí brány od náletů se ukázalo, že povrch stavby je ve špatném stavu. Oprava je rozdělená do několika etap. Ta první se týká obnovy dvojice bískovcových věží. A naše regionální stopařka vás na závěr hodiny pozve do Sokolova na zajímavou krimi diskuzi s názvem Mezi činem a následkem.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Doznívá nám Vladislav Vávra a jeho citronová holka. Je 17 hodin a 14 minut a Den kraji ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje dál. Město Hranice u Aše a Saský Adorf spojuje nová cyklostezka. Její trasa vede po zaniklé železniční trati ze začátku 20. století. Na slavnostní otevření cesty se včera v podvečer přišli podívat desítky lidí z obou stran česko-německé státní hranice.
1: Ich bin aus Adorf und kenne diese Strecke schon.
2: Sebastian Lange je ze saského města Adorf. Na novou turistickou trasu vedoucí po bývalé trati až do českých hranic se vydal mezi prvními. Chtěl prostě vidět, jak se proměnila zaniklá pohraniční trať.
3: Tady jsou lidé, kteří vlastně svým přičiněním přispěli ke vzniku té cyklostezky.
2: Na slavnostní otevření cyklostezky Mokelbahn přichází na hraniční čáru uprostřed lesa desítky lidí a po projevech politiků přichází ten asi nejdůležitější okamžik.
3: Já tady rozdám nůžky a teď už pojďme tedy společně přestřihnout pásku.
2: Slavnostní program řídí nezávislý starosta Hranic u Aše Daniel Mašlár, podle kterého vznikl nápad přestavby staré trati na cyklostezku před 8 roky.
4: Před několika měsíci místo toho asfaltu tady byly staré olejem napuštěné dřevěné pražce s chmělem, 10-metrové, 20-metrové stromy. Ta příroda si to za těch 50 let tady vzala zpátky, ale podařilo se to velmi citlivě obnovit a vlastně zpřístupnit.
2: Manažerkou česko-německého projektu je Petra Bulantová. Kromě administrativy v minulých letech hlídala i průběh stavby a tak trasu bývalé železnice přizná v současné době v podstatě dokonale.
5: Ještě předtím, než to bylo samozřejmě otevřený, v průběhu stavby byli jsme tady každý týden v rámci stavebních prací na kontrole, takže jsem vždycky netrpělivě očekávala, kam se ta stavba i na německé straně posunula. Celá cyklostezka je dlouhá 8 kilometrů cirka.
2: Proměnu do nedávna nepřístupného území u státní hranice každopádně přímo na místě při slavnostním otevření oceňují také čeští turisté.
6: Já to procházím skoro každý rok, už od období, kdy to tady byla šílená džungle, akorát že se ten čas zkrátil asi o hodinu. Tím, že to teďka ten úsek krásně průchozí. Ještě tam vzadu byl zával obrovský, ale já jsem si tady kdysi dávno vykopal i kolejnici, ta pochází tady odsud.
7: Na německé straně je cyklostezek ještě více a jsme velice spokojení. Jediný, co nám chybí, nějaký občerstvení tady.
8: No ta proměna je skvělá. My jsme sem chodili ještě, když to tady bylo zarostlý a byly tu ještě ty staré pražce. Teď se tu dá krásně chodit a líbí se mi, že tu potká člověk plno lidí, kteří se tady užívají na kole a jsou s tím tady spokojený, že jsme takhle zase znovu propojení s Adorfem.
2: Na české straně stál projekt nové cyklostezky 20 milionů korun. 85% částky zaplatí evropská dotace. V sousedním Sasku ještě náklady na společný projekt nevyčíslili. Z Hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písnička, která má za mě učí tý letní vibe, tedy píseň Hraboše a Dan Bárta v 17 hodin a 25 minut na Českém rozhlasu Karlovy Vary. Stavební firma finišuje s rekonstrukcí městského bazénu v Aši na Chebsku. Poslední práce se týkají například čištění van, úklidu nebo instalace vybavení. Úpravy zahrnovaly celý areál. Nové jsou bazénové vany, sociální zařízení, ale i technologie pod bazénem. Novinkou bude také wellness centrum i terasa před venkovními bazény. Opravy by měly být hotové do konce září.
1: Malý výukový bazén je odmytej, částečně napuštěný, proběhlo chemické čištění celé vany.
2: Říká Ladislav Potočný, stavební technik. Změnily se i nějak rozměry těch bazénů, nebo ty zůstaly stejné?
1: Bazény jsou téměř stejné, hrály tam roli jenom centimetry, ale jsou stejné.
2: Můžeme tedy k velkému, abyste mi řekl, co se tam teď děje?
1: Tak na velkém plaveckém bazénu probíhá chemické čištění, to znamená, že se vlastně celý bazén meje, vyplachuje, proplachuje a začne se napouštět.
3: Míšo, tady to teď dostříkáme od té kyseliny, já si tady vezmu Scotch Brite a špachličku a půjdu dělat ještě nějaké finální práce.
4: Určitě takhle to uděláme.
2: Michal s Petrem tady čistí velký bazén. Chlapi, je to náročné? Vy máte v ruce fapku.
4: Používáme kyselinu na čištění jakoby té vany toho bazénu a pak to splachujeme vodou.
2: Petře, a co teda přesně teď bude ta vaše práce?
3: Vzhledem k tomu, že na nerezi jsou ještě po stavbě zbytky betonu, tak to teď půjdu odstraňovat a budu se snažit, ať to je tady krásně čisté.
2: A dá se říci, že už jsou to ty poslední práce, které tady probíhají, to znamená čištění bazénu, pak samotný úklid.
1: No tak chybí nám to vyčistit, celkový úklid, chybí nám tady nějaké ještě interiéry, nábytek, dodělat nějaké obklady. Stavba je téměř před dokončením.
2: Teď jsme se vrátili vlastně do toho hlavního vstupu. Tady vlevo je co?
1: V levé části máme šatny a převlíkárny, následují vzadu sprchy, pánové, dámy, je tady prostor pro invalidu, před náma je recepce a gastrozóna.
2: Součástí celého areálu tak bude i wellness centrum. To bude kde přesně?
1: Je tady sauna a tam se jdeme podívat.
2: Jdeme dobře?
1: Ano.
2: Pokračuji.
1: Teď jsme přišli vlastně do toho prostoru, kde jsou dvě finské sauny. Je tady ledová kašna, kde se bude vyrábět led a ochlazovací káť se studenou vodou.
5: My jsme tady dělali všechno sklo, všechen hliník.
2: Všechno sklo a všechen hliník. Pan Josef je také ze stavební firmy. Pracuje tady, upravuje, dodělává. A co ještě máte, chlapi, na práci?
6: No už toho moc není. Teďka tady vlastně to lištování. A máme tady ještě nějaké dodělávky, nějaké zavírače. No a my jsme tady víceméně plus minus hotoví. No.
2: Mluvčí Ašské radnice Milan Vrbata. Stojíme teď před Ašským bazénem, před plaveckým bazénem, který je nově rekonstruovaný a ty práce tady finišují. A co se týče té rekonstrukce jako takové, co původního z toho bazénu tady zůstalo?
7: Já na tu stavbu chodím poměrně často, zůstalo jenom obvodové zdivo vlastně toho bazénu, vany obou těch bazénů a prakticky skoro všechno, kromě některých technických zařízení, vlastně nový.
2: Za rekonstrukci bazénu zaplatí město zhruba 200 milionů korun. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Tohle byly Eláni a před malou chvílí bylo 17 hodin a 30 minut. V zaniklé krušnohorské osadě Königsmühle u Loučné pod Krýnovcem se o tomto víkendu uskuteční už 15. ročník Landartového festivalu. Kromě tvorby uměleckých děl přímo v krajině nabídne také přednášky, workshopy, hudbu a setkávání českých a německých umělců i návštěvníků. Na festival vás do našeho vysílání přišel pozvat jeho zakladatel a ředitel, dokumentarista, fotograf, spisovatel a znalec Krušných hor Petr Měkšíček. Povídal si s ním i moderátor Petr Čimpera.
1: Petře, já jsem rád, že jste si v nabitém programu našel chvilku pro naše posluchače. O vás se hovoří jako o kulturním vědci a především patriotovi Krušných hor. Kdy vás sem cesty zavedly?
2: Můj děda pracoval v Jáchymově na Uranu. Já jsem vlastně jezdil od malička za ním do Vysoký Pec do Rudného. Tam mě rodiče počali a vlastně ty Krušní hory mi natolik uvízly v paměti. Všechno jsem si tam pamatoval líp a než jako z dětství v Praze. No a prostě postupem času vlastně veškeré moje aktivity směřovaly sem a teď už jezdím do Prahy tak jako na víkend na chalupu.
1: Já jsem si nejprve říkal, že vás nazývají krušnohorský poutník, ale dočetl jsem se, že to je nová kniha, název nové knihy.
2: Je to tak jako toulání se, putování po Krušných horách, je to trošku ve stopách toho seriálu Great Walks, který už 10 let natáčíme. Je to literárně přepsáno a je to doplněno spoustou rozhovorů, informací o těch místech, kudy jsme šli, takže je to vlastně úplně jako nová knížka. A ten nakladatel je s tím spokojen, takže už se pomalu chystá i druhý díl.
1: My si teď budeme povídat o dalším ročníku Land Art Festivalu. Pokolikáte se koná?
2: No to se to po 15.
1: Velké jubileum, 15. ročník festivalu, který zavítá do Königsmühle. To jsou všechno Krušné hory. Předpokládám z toho názvu, že tedy obě strany jsou zainteresovány do tohoto letošního ročníku festivalu.
2: Je to tak, vlastně je to pokus o oživení a záchranu zaniklé obce, které bylo naděleno, kromě toho jako smutného osudu, že vlastně zmizela, lidi museli odejít, tak jí bylo naděleno neskutečné přírodní a krajinné bohatství. A je to tak úžasné místo, plný energie, že jsme si řekli, že ho nemůžeme nechat jen tak nechat ladem zarostlý a společně s německými kamarády, partnery ze spolkem Lichtfabrik, náš spolek do krajin vlastně organizuje tuhle tu akci, takže se na ní podílí jak organizátorsky, tak po stránce těch uměleckých děl Češi a Němci. Chodí tam samozřejmě návštěvníci Češi, Němci a je to prostě úžasný místo k setkání.
1: Kde najdeme Königsmühle? V jaké části Krušných hor?
2: To vlastně kousíček 2 kiláky od Klínovce, když jdete od Neklidu dolů na Loučnou pod Klínovcem, tak vlastně u obce Háj. Prostě jenom přejdete louku, takový kopeček kolem takového Černého kříže a přijdete do tohle zapomenutého pohádkového údolí.
1: Ve kterých dnech se festival koná?
2: Začínáme zítra, to znamená v pátek 21. srpna, přímo pravé poledne, kdy vlastně celý program zahájí Petr Souček, což je z České mykologické společnosti expert na houby a bude mít vlastně povídání a prezentaci hub známých a neznámých a program běží asi až do půlnoci v pátek a v sobotu začínáme asi v 11 hodin dopoledne představením jednotlivých lentartistů na pódiu a pak postupně to jde přes lentartovou procházku, po kapely a tak dále. Den v kraji.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V našem regionu občas narazíme na akce, které nejsou jen pro zábavu, ale mají za úkol informovat a poradit. Dneska večer to v Sokolově bude platit dvojnásobně. Naše regionální stopařka Lucie Chládková pro nás má pozvánku na jednu netradiční akci. Tak hezké dopoledne, Lucko, kde právě teď stojíš?
2: Krásné odpoledne. Jsem právě teď před klubem Alfa v Sokolově, kde dnes proběhne opravdu napínavý večer. Uskuteční se tu beseda s tajuplným názvem Mezi činem a následkem.
1: Co si pod tím máme přesně představit? Není to nějaká nová detektivka na pokračování?
2: Kéž by to byla jen fiktivní televizní kriminálka, ale je to realita ze života. Dnes o 7 hodin večer otevírá Sokolovský klub dveře diskuznímu podvečeru, který probíhá podívá pod povrch lidských zkratů spravedlnosti a toho, co se vlastně stane, když člověk překročí hranici.
1: Takže máme hádat, že to nebude úplně nuda ve stylu suchopádné přednášky. Kdo tam bude všechno diváky provádět?
2: Vůbec ne, naopak. Pozvání sem přijela známá dokumentaristka Martina Eretová, která se nebojí vážných témat. Připomenu, Martina Eretová vystudovala mediální žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Působila jako televizní reportérka v krimisprávách a také v redakci publicistického týdeníku 168 hodin na České televizi. V roce 2023 vydala první díl své urban fantasy detektivky a začala se věnovat tvorbě detektivních seriálů, jako je Bez lítosti.
1: Budou na dnešní besedě s Martinou Eretovou také nějací další hosté?
2: Ano, společně s Martinou Eretovou dorazí i lidé z první linie, zástupce Policie České republiky a Vězeňské služby. Posluchači tak uslyší příběhy a zkušenosti lidí, kteří se kriminalitou a jejími důsledky potkávají dennodenně v práci, a to nejen z policejních spisů, ale i z pozadí věznic.
1: Zní to velmi zajímavě, je to určeno jenom pro odborníky, nebo si tam může zajít kdokoliv z ulice, koho to prostě zajímá?
2: Je to klasický večer otevřené diskuze. Organizátoři sází na to, že prostor dostanou i dotazy z řad veřejnosti. Žádní cvičení mluvčí s frázemi, ale skuteční lidé a skutečné zkušenosti.
1: Pokud se někteří naši posluchači dozvědějí o této akci až z tohoto vysílání, mají ještě šanci se zúčastnit, a pokud ano, tak kde se dají ještě koupit vstupenky a za kolik?
2: Určitě to stíhají. Začátek je v 19 hodin v Alfa klubu Sokolov a vstupné je symbolických 50 korun. Ideální program na dnešní podvečer pro každého, kdo má rád věci s hlubším smyslem.
1: Děkujeme za pozvánku, Lucko, a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 17 hodin a 47 minut, to je ta správná chvíle zeptat se na to, jaké bude počasí nejenom dnes v noci, ale také během zítřejšího dne, protože určitě slýcháme a čteme spoustu různých informací. A proto už vítám na telefonu Tomáše Vejvodu z Českého hydrometeorologického ústavu, aby nám všechno uvedl na tu správnou míru. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak jaká bude noc, jaký bude zítřek?
2: Tak v průběhu večera a noci bude většinou oblačno, přechodně až polojasno a jen výjimečně se objeví přehánky hlavně přehánky a to na jihu a na jeho východě, ale opravdu jen výjimečně a nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 13 stupňů Celsia.
1: Jaký bude zítřejší den?
2: Zítra očekáváme na obloze, zítra ráno a dopoledne většinou oblačno, přechodně až polojasno a ojediněle se budou objevovat přehánky. A nicméně během odpoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo a postupně se od jeho západu na většinu území rozšíří déšť nebo přehánky. Místy se objeví i bouřky, které mohou být silné nebo které mohou být ojediněle i silné a hlavním rizikem by mohl být silný nárazový vítr nebo přívalové srážky. A co se týče teplot, tak ty se budou pohybovat většinou od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Pokud tu nějaké velké výstrahy ohledně těch zítřejších bouřek, znamená to, že se týkají spíš jiných částí republiky ty opravdu velké výstrahy, nebo i tady to může být docela ostré?
2: To tak, zatím se týkají jiných částí, spíše právě východněji od Karlovarského kraje. Nicméně ještě zítra se budou ty předpovědi upravovat, takže zítra ještě bude čas věci upravit.
1: Určitě, takže ráno rychle, buď to zapnout Český rozhlas Karlovy Vary, kde vám to upřesníme, anebo se podívat někam, kde uvidíte tu předpověď na zítřejší den. Já mnohokrát děkuji a přeji krásný podvečer.
2: Hezký večer, naslyšenou.
1: A teď už tady Michal Hrůza a jeho zakázané uvolnění, tak nádherný poslech všem.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hruza. To bylo 17 hodin a 52 minut s Českým rozhlasem. Dnešní den k Fraji už je ale pomalu u konce. Nebojte, setkáme se společně opět zase zítra v 17 hodin, kde vám předneseme souhrn toho nejdůležitějšího, co se během zítřejšího dne v našem kraji bude dít. Za malou chvíli tady budou také zprávy a Lukáš Staněk, tak s námi určitě zůstaňte naladění nejenom v průběhu dnešního večera, ale klidně v průběhu celé noci a samozřejmě také zítřejšího dne. Loučí se Tereza Švecová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
2: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sucho zhoršuje podmínky pro ryby na severu Čech. Některé menší toky už úplně vyschly. Perning otevřel nové workoutové hřiště u běžeckého areálu. Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. Zítra bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 24 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Ryby na severu Čech trápí nedostatek vody. Nejhorší byla podle Českého rybářského svazu první polovina srpna, kdy se dlouhodobé sucho spojilo s vysokými teplotami. Největší problémy mají rybáři na Podbořansku a Žatecku, kde některé menší toky vysychají. Jinde klesají průtoky a ubývá kyslíku ve vodě. Masivním úhynům ryb se ale zatím sever Čech vyhnul, říká mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.
3: Zaznamenali jsme několik menších lokálních úhynů, to například na Slukonovsku a dalších místech, ale nejednalo se opravdu o ty masivní úhyny, kde se můžeme bavit o tisících kilogramech ryb, jako jsme zaznamenali například v minulém roce na Teplicku.
2: Celorepublikově můžou podle rybářského svazu škody dosáhnout několika milionů korun. Přesněji je půjde vyčíslit až po podzimních výlovech. Perninku na Karlovarsku zpřístupnili nové posilovací hřiště u běžeckého areálu. Je tam několik posilovacích strojů a hrast. Sloužit budou mimo jiné taky lyžařskému klubu Perning. Náklady na výstavbu hřiště byly zhruba 600 tisíc korun. Pokračuje nezávislý starosta Petr Groch.
4: Ono to vzniklo z myšlenky, kdy existuje nějaký projekt, který má název Horský multifunkční a volnočasový rekreační areál. U nás teda známý jako Kolečko. No a my

0: To vás hnutí ANO popírá.
1: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
0: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Sport. Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně a do turnaje vstoupí v pátek ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, přes noc ojediněle přehánky, přes den pak srážky na většině území. Objevit se můžou i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor na dopravní nehodu v Karlových Varech v Sokolovské ulici. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení přátelé dechovky a pořadu Muziky muziky. Z rozhlasového studia vašeho kraje vás vítá Jaroslav Tachovský. Na náměstí ve Zbraslavi je restaurace, která se jmenuje Škoda lásky. Původně se jí říkalo Na růžku. Tam se 28. března 1902 narodil poslední ze tří králů české dechovky Jaromír Vejvoda. Jeho děda a otec byli muzikanti, jakož i otcovi čtyři bratři. Ze šesti sourozenců hrál jen jeden, a to Václav. Od 6 let se Jaromír učil hrát na housle a ve 14 letech pokračoval ve hře na křídlovku. Asi mu to dobře hrálo, protože následující rok už zasedl v tátově kapele.

18 letech musel narukovat na prezenční službu. Tenkrát ho potkala jedna z osudových náhod. V novinách našel inzerát, že vojenská hudba v Brně přijímá mladé muzikanty. Inu vydal se tedy do moravské metropole, kde byl po úspěšné zkoušce přijat a stal se tak křídlovákem u 10. vojenského pluku. Na Moravě se mu velice líbilo, cituji, naše placmuzika postavila celé Brno na nohy. Holky si za námi mohly nohy ulít.

vojny se vrátil v roce 1925 a hned kapelu od táty převzal. Jako kapelník měl mimo jiné povinnost starat se o noty. Tenkrát ještě nebylo mnoho tištěných not, tak si je kapelníci půjčovali nebo se o nové skladby museli postarat jinak. Tak byl mladý Jaromír donucen nějakou tu písničku složit. Sám říkal, že nechtěl být ničím jiným než výkonným muzikantem. Ale, a opět cituji, jednou jsem seděl doma v naší hospodě u klavíru a jen tak si brnkal. Najednou jsem zjistil, že už po několikáté hraji tutéž melodii. Zalíbila se mi, tak jsem ji dopsal a na světě byla modřanská polka. To bylo v roce 1927 a zajímavostí bylo, že v polce chyběl druhý díl, takzvaná basfigura, kterou připsal až za 2 roky a kompletně modřanskou překomponoval do dnešní podoby. Až v roce 1934, kdy ji Vašek Zeman otextoval, vyšla tiskem jako Škoda lásky.

Od počátku měla modřanská polka, potažmo Škoda lásky, velký úspěch. Ve světě existuje 14 názvů a 27 textů v různých jazycích. V roce 2000 zvítězila v anketě Českého rozhlasu hit století. Po emigraci textaře Vaška Zemana, který pro Vejvodu otextoval 34 melodií, se Vejvodův život rapidně změnil. Bylo to emigrací Vaška Zemana a pak hlavně tím, že tehdejší režim zrušil kapelnickou živnost a Jaromír Vejvoda musel kapelu po 22 letech rozpustit. Něčím se živit musel, tak nastoupil jako skladník v ČKD Modřany. Až po roce 1956 se Jaromír Vejvoda vrátil k hudbě, ale již jen jako dirigent Nové z Braslavanky. V té době začal spolupracovat s textařem Ladislavem Jacurou, který otextoval 23 Vejvodových skladeb. Jejich první společnou skladbou byla polka Jednou, dvakrát.

Pomyslnou štafetu po svém tatínkovi převzal syn Josef, vynikající jazzový bubeník, skladatel a kapelník. Jaromír Vejvoda zemřel 13.11.1988 v nedožitých 87 letech a je pochovaný na Zbraslavi. Pro dnešek se s vámi, milí posluchači, loučím a příště se těším na slyšenou u pořadu Muziky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Svatební klarinety v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírají dnešní špalíček lidových písní. Krása a tajemnost zlata spolu se zlatými melodiemi opěvující ty, které máme rádi, budou jeho obsahem. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Zlato znali lidé v dobách dávno minulých. Opracované se používalo před více než 6000 lety. O původu zlata se vedou četné diskuze. Dle některých teorií je drahý kov na Zemi tak dlouho, jako existuje samotná planeta. Údajně naprostou většinu obsahuje jádro a zlato se dostává na povrch vulkanickou činností. Tato domněnka však, bohužel, zatím potvrzena nebyla.

Že zlato pochází z vesmíru, tak to je další teorie původu zlata. Je obsaženo v některých meteoritech a ty, které dopadly na Zem, postupně naši planetu, řekněme, obohatily. A tak srážka dvou vesmírných těles, zaznamenaná před pár lety, této myšlence tak trochu nahrává. Kde se tedy zlato skutečně vzalo, známo není. Pravdou ale je, že ho můžeme nalézt na místech, kde bychom ho nikdy nehledali.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, které opěvují lásku lidí a používají k tomu slůvka zlatá a zlatý. Již staří Egypťané používali zlato k léčení různých nemocí a pro jeho magickou složku bylo přítomné i pro mnoho rituálů. Věřili totiž, že je zlato kovem bohů a že šperky tedy neslouží jen jako ozdoba, ale dodávají tělu sílu a energii. A tím až zázračně podporují vitalitu.

Dodnes se zlato používá v zubním lékařství, ale úspěšně jako doplňková léčba různých vážných nemocí. Zpomaluje stárnutí a skvěle působí při nemocech kostích. A jak lze zlato získat? Asi každému se nejdříve vybaví zlaté doly nebo prosévání písku v řekách. Jsou ho ale také plné oceány. U nás na jižním Plzeňsku byla naleziště zlata zkoumána například v okolí Nekvasov, Srb, ale i jinde.

Zlato je jedlé a do některých nápojů a jídel se také přidává. Lidskému organismu nijak neublíží. Tento kov prakticky nelze zničit. A tak si dovolím v přeneseném slova smyslu vyslovit myšlenku, že je zlato nesmrtelné. A stejně tak jako naše lidové písně, které opěvují ty, které máme rádi, vážíme si jich a život bez nich si nedovedeme představit. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Hranice u Aše a Saský Adorf dokončili projekt nové cyklostezky. Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Den nezávislosti Ukrajiny připomene v parku Meander v Karlových Varech také zkušenost s okupací Československa v roce 1968. Zítra bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 24 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. Hranice u Aše a město Adorf v Sasku spojuje nová cyklostezka. Její trasa vede po zaniklé historické železniční trati a měří 8 kilometrů. Manažerkou přeshraničního projektu byla Petra Bulantová, podle které vznikala nová cyklostrasa ve velmi obtížném terénu.
2: Ještě předtím, než to bylo samozřejmě otevřený, v průběhu stavby byli jsme tady každý týden v rámci stavebních prací na kontrole, takže jsem vždycky netrpělivě očekávala, kam se ta stavba i na německé straně posunula. Celá ta cyklostezka je dlouhá 8 kilometrů cirka.
1: Na české straně začíná cyklostezka v blízkosti železniční stanice města Hranice. Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. V nejbližších hodinách se z Bavorska přesouvá přes Tachovsko do Mažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor taky na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí taky bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, vyjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Akce Den nezávislosti Ukrajiny neboli Společně proti okupaci připomene vpád tehdejších spojeneckých vojsk do Československa v roce 1968. Jak za organizátory uvedl Ondřej Bednář, program ve volnočasovém areálu Meander v Karlových Varech se uskuteční v pondělí 24. srpna a nabídne například prezentaci pomoci zraněným vojákům a jednotkám na frontě na Ukrajině. Vystoupí i ukrajinský válečný veterán, který se podělí o svou osobní zkušenost s válkou. Součástí bude také výtvarný happening s modelem dronu Shade. Večer zakončí projekce dokumentu Ukrajina Česko, cesta k uzdravení. Akce začne v 18 hodin.

0: Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré až velmi dobré. A biozátěž bude po celý den na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu. Český rozhlas Karlovy Vary všem přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázali tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 16:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tež ukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tež ukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představily se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v Táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl, byly to příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikovaný docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s radou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
3: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
4: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
5: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
3: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
6: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
2: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
7: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se navíc.

0: Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. To je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc ne.

0: udělal nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
1: nebojte,
0: jsme herci.
1: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
0: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina a protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci, stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
1: A přišel na řadu balet.
0: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
1: Jaroslava Obrmajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčička, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom, jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu, takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedný emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný Pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: Na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí. Byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela klelavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, seskok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěská. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeji rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dávno.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný, a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy, a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný, a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo. Šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě. A teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to jmenovala.
0: Já mám před očima,
1: ale krásná holka, ano, to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: To je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím mít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý pozdějc. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujela. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do

0: zamilovaní.
1: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
0: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
1: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
0: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmeme pozvání na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.60. 1960.
3: To je 65
4: let? To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla.
4: Ne, jako jsem se zadejchala.

0: na těch schodech trošku, to víte, no.
1: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
0: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
1: To už mě dlouho žádná ženská nezvala do křesla.
2: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
3: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
2: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasý pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
1: dobře.
0: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
1: Proč?
0: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
1: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička, outlonka, že jo? Líbila se, no.
1: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
5: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
0: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
1: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
0: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
2: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
3: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945, když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je takovou dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byli takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to je, jak ten život ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takovej mu prostě tu maminku našel.
1: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vypadala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo. A to je někdy problém.
1: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
1: Jaká ta vaše láska byla, jak byste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
0: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no, ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně. Aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Ale byli jsme poctiví do svatby.
0: To je pravda.
1: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Celá jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
0: A já 65.
5: No tak já 50.
1: Zpíváte si ještě někdy dneska?
0: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
5: za rohem někde, takže ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
1: Máte nějakou svoji písničku?
0: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si freje.
5: No jo,

0: Ježíška, ale oči černé nemám.
1: Ako by ju malovala
0: malerečka. No, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže o vánočních svácích prostě jsem požádal, že jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený, vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v ano. Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod do toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novum.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: Do dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takový hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala.
3: Oddala.
5: Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný a my jsme měli to nádoby půjčený z tady z restaurace a ty ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou stoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den. Umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno. Pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano. Krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme mockrát.
5: Ale budeme čím chlubit.
4: To budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezky.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: No.
5: To nemyslíte vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět ovládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rád, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě. Bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že. No ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho, a já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc, ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže, ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se takhle, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, mluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško?
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já si točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takový koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levandulí má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý leta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já a taky manžel, se bojím.
4: A Beďa nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto, to láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů. Přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to určitě, stačí.
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příspěvání.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto Avida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci, jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdež nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic. Napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: S tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton.

0: Karrelsen.
1: Zo, ja.
2: Zo. Máš tu krajana.
1: Ja. Ty si Čech?
3: No jo. Od Budějic.
2: Karlsen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
1: A je. Ty se rochně, viď? Hmm. A teď si v rejži, co?
3: To teda jsem.
1: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
1: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký kerholec. Karlí kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
1: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
1: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. A pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětí. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
1: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
1: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
1: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
1: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
1: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerolců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
0: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
0: Přijdete to přece zapít.
1: No, přijdem, to přijdem.
0: A toho kluka mi tu zatím nech.
1: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
1: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
1: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
4: Herein.
1: Dobrý den, herr direktor.
4: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
1: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
4: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
1: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
4: Je z oboru?
1: Ne, ale je to krajan.
4: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
1: Přímá.
4: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
3: Karas Antonín, pane direktore.
4: Anton, no dobrá, vyřízeno.
1: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
4: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
1: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
4: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
1: Naschledanou, paži,
3: děkuju. Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
1: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
3: Kam?
1: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
5: Servus.
1: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
5: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
1: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, no, Antone. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
6: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
1: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
6: Jášku, Karlíku.
1: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
6: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
1: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
6: Měj rozum, copak já jsem nějakej cirkusa.
1: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
8: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
8: Čech?
3: Aha.
8: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
8: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozítří po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
9: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
8: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
9: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
8: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
9: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
8: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
9: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
8: Ale tak ty budeš cvičitelem.
9: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
8: To budeme jako kolegové.
9: Vy jste taky o cirkusu?
8: Ano.
9: No, tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
8: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no, co se tu pleteš?
9: Nosil jsem koničkům seno.
8: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
9: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
8: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
9: Nashledanou, pane.
6: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
9: Ředitelka v mužských kalhotech.
6: A říká se jí madam.
9: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
9: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
9: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
9: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
6: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
6: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
9: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
9: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
9: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
9: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
9: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím, Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
11: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
7: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
8: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
11: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
8: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
11: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
8: Proč pak ne?
11: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
7: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
11: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetí.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ne, milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
11: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
9: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
7: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
10: A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
12: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
10: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
13: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
14: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
12: Tak co? Dáme se do toho, Rado Moudrých, a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
15: Ale dejte pokoj.
13: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
12: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
14: O jakém?
12: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
14: Zadržte ho.
13: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
12: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
13: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
14: Neříkejte.
12: Vyprávějte, pane Frasi.
13: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšina chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
12: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhorlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
10: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
12: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
10: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukradl psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil považte 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle se měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kdekoho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Jasný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv.

0: jednoho svého zručního technicky nadaného partnera, z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
1: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
0: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno. Od podlah počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom jedno za dva týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky, všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
1: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
0: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda jednou za dva týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomá, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný, to já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
1: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
0: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
1: A děkuji i vám, paní Dano.
0: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvěčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
1: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/kolinka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti, jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlí, jo. A prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte, jakoby to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on se postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouha vlastně to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já
0: tu přesně, matku s dítětem, já, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, no právě, víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem, jakoby, tak to je, no prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roku. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz lomítko linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jako by promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka, taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je Zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží.
0: To zboží.
1: Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhle tu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle Zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplivala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaka mať, taka nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje ta Maris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají, jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce, krásné domy, nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne. Já tomu,
0: to nechme být stranou raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné to... sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukrář.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: Ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými, někteří pan Fist, pan Moc, pan Smetana, ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali. A udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné, než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno. Opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: neskutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy,
1: jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem, no paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů, bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne, já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už, ale zase víte, jak je to, pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělal. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeju vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho
0: ještě
1: domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, tak o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte
1: a
0: se
1: tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půjde restaurace 3, ale mějte se a naschledanou dobrou noc.
0: Naschledanou dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím vás, pánové.
1: Musím strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, jestli jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát někdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli tady malá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělali.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych chtěl jenom krátký, abych se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, abych dělal prostě s druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku. Že vy mě máte na hlasitý poslech?
1: Trochu předečte, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, to je opravdu zázrak, jestli můžu říct. Jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, prostě... jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil co se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdavily oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, no, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i měl jsem uších tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí proto člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a vezměl v našem srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle. Já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebudu zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnost, být společný. A taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, no prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi. Že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to. A mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí, budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo?
1: No,
0: ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo...

0: Víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
1: A tím se tak něco vysvětluje.
0: Ano, ano, není potřeba nic dodávat. Ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé. Ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu. Ano.
1: Tam, kam chodí vítr spát.
0: Ano, ano. Ano. A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
1: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
0: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
1: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky,
0: a
1: paní.
0: Děkuju, děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
1: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle, kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem. Stačila mu kostra z kola, z té dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo. Rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Jako ptala jste se ho někdy, kde
1: chodila,
0: se to všechno naučil?
1: Všichni,
0: paní Marcelo,
1: prosím?
0: Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a věděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci. A já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak
0: ono to nějak dopadne, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacený. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I zednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce.
0: Trkač.
1: Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednický práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I tam na třeba to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový
1: a
0: manžel SRO.
1: A opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům. Díky. Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vybuchnu smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podolánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale mě...
0: Právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl... Že jste chtěl udělat poklonu vašim...
1: Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hamry, jak jsem byl u Mariči Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepovedl, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme k doktorovi našim mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeju vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou. Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do tří dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud. Zdravím vás, Magdaleno.
1: Ano. Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do tří dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jí měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneska říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Špatně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilý věku, tak si umí i mě to dělat, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdovej takový poctivej málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu a budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám mockrát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jak je teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chalupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamulky odpočinu, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou křebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova. A tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu. A teďka, my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků. A ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není. Ale to je si toho vědomý, ono to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No, a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, toho mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěl říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Burek, Brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu. A vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct totéž, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí to být, právě. Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak to
0: že umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou a noc. A naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten S malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty

0: lidí, až vonili by, a já bych dělal pár ničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
0: Proč pak ten pán kropí ulici?
1: No, poněvadž víc splachu je prach.
0: A proč nás nepostříká?
1: No, poněvadž nesmí.
0: A proč nesmí?
1: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
0: A proč by nám zkazil šaty?
1: Vodou, synáčku.
0: A proč vodou?
1: No, poněvadž nekropí pivem.
0: A proč nekropí pivem?
1: No, poněvadž by se opil.
0: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
1: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
0: A proč mě praštíš?
1: No, poněvadž mě nadáváš.
0: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
1: A to není od nich hezký.
2: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč stříčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, stříčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, stříčku?
1: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
0: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
1: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
0: Já budu funět.
1: No tak jen fuň, chlapečku.
0: Já budu pouštět páru.
1: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
0: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
1: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: Proč mám čekat, strejčku? Poněvadž si takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. Proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od jeho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a

cestu potem dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. No to nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všetkému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli ví. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabe byl se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje byl, pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil. A on to taky udělal. No tož jako co? Tak jsou to nějaký národní pasti, alebo co? Ještě Karabuje byl se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pasti a pastě. O tyho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci, než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevlze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavé. No tak teda my jsme poslouchali. A zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl, zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo, jako když liškaš čeká. No takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no jak pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál? No,
No, Sekera bude zase smát. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nále nelíbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl, postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tuž napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikoho neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Enomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No tož, ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěře chytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
2: Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím, protože tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, protože to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne cis.
3: Jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

Pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jako by nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den, 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstouplo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se zasluného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácené násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.